0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio. Konec legrace.

kamaráci.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

překvapení, co ke mně dorazí.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodowska. Sklo?
1: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Thank you.

zu Lebzeit guter werden.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a ve čtvrtek navštíví severozápad Čech. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho taky setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagóny na horách nádraží Kovářská v Krušných horách. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Babiš je na návštěvu Bulharska, jejíž součástí je taky Česko-bulharské podnikatelské fórum, doprovází ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti Evropské unie a její energetické nezávislosti. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo dešť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Opatrně, pokud budete projíždět Bubenečským tunelem v Praze směr Troja, na konci stojí porouchané osobní auto, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam špatně označené. A u Klatov se bouralo na silnici číslo 22.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Aby vás dneska v práci nikdo neštval, vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 3 minuty po 6. ve středu 16. září, přátelé, máme jednu jedinou hlášku na začátek.
8: Je středa. Já jsem chvilku přemýšlel, co po mně chceš, teď
7: Ty se trošku opotěl, že bych něco jiného vrátit, to 5 kilo, co jsem dělal minule.
8: Přesně.
7: No, ne, tak to nechceš.
8: Takže dneska je středa, přátelé, ano, je to tak.
7: A proto si jdeme dát Iron Maiden, nebo vlastně, jak ty říkáš zase?
8: Miroš Maiden.

0: Rock Radio.
1: Tak, trošku jsem to nevadí. Je 6 hodin a 12 minut a dneska je středa, takže je zase na čase, aby jsme se po náročném úterku trošku rozhýbali. Co na to říkáte?
2: Dal si nám takovou hudbu, že nevím, jestli bych si k tomu nešla zase lehnout.
1: Já jsem vybral nějakou tu pomalejší a to pak přehodím a dneska už je smůla.
2: Nějaký rychlejší disco, ať se hezky rozhejbeme takhle po ránu. Máme 6.12, přátelé, pojďme cvičit, vstávat, kdo ještě leží tak a pohrává si se svým polštářem, zahoďte ho za hlavu, vyskočte a jako první dejte ruce nahoru, protáhněte se a teď se snažte dosáhnout jakoby na výplatu alebo aspoň na kliku od dveří, pokud už jste došli do práce. Následně zakrušte hlavou pomalu, žádný prudký pohyby, protože mozek se nám teprve načítá. Teď si dáme 3 dřepy. Honzíku, pojď. Okay. Jeden. Ano. Druhej. Už teď toho začínáte litovat, ano. A teď třetí. Dobrý, tak volat záchranku můžeme až po reklamě. No a teď zatřást celým tělem. Ano, tak, přesně tak, vypadá to trošku šíleně, ale naštěstí nás v rádiu nikdo nevidí, takže jsme rádi, že to nikdo nenatočil. No a poslední cvik je hluboký nádech, výdech a krásný úsměv. Teď si můžete uvařit kávičku a užívat si zbytek pracovního dne.
1: Je to krásný, úplně jsem se probudil. Kdybyste někdo měli invalidní vozejk, tak koupím ve slevě.
2: Ano, a teď si dáme hlasitou hudbu, aby jsme se probrali. 3 sestry zelená. Rock Radio.

0: Rock Radio. Europe, the cult of ignorance, 6 hodin a 20 minut na Rock Radio. Doufám, že máte hezký a hlavně slušný ráno, protože tady teďka padají tak strašně sprostý slova, že jsem v životě něco takového neslyšel a už jsem to i dlouho neviděl.
1: No, my jsme rádi, že tady nemáme skrytý kamery a zabudovaný mikrofony, protože...
0: Ale otevřený kamery a normálně zapnutý mikrofony budeme mít na našich 18. narozeninách, který už se blížej.
1: No, blížej mílovými kroky, ale v listopadu, 7. listopadu oslavíme v Datart aréně ve Zlíně naše 18. narozeniny a vy můžete být u toho a pokud jste škrti a nechcete platit za lístek, tak je můžete od nás získat zdarma.
0: Stačí si oni jako vždycky zase jenom napsat do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Ten vzkaz může být jednoduchý, něco jako ahoj Honzo, jmenuji se tak a tak, bydlím tam a tam, je mi tolik a tolik, mám dvě dcery, jednoho psa.
1: Ne, to nebude nutný, jenom napište, chci lístky a telefonní číslo Honza, vaše nacionále další nepotřebuje, to on si dělá
0: krátky. Já jsem si chtěl přečíst. Ale každopádně ne. To telefonní číslo je důležitý. Telefonní číslo
1: telefonní
0: napište.
1: Číslo nejdůležitější, to nám pošlete a my vám zavoláme zpět po 8:30.
0: Po půl osmé dneska.
1: Po půl osmé, a dneska je středa, dobře.
0: Vlastně. Takže středa, jeho tam třeba za chvíli YouTube with or without you.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Profi voda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
13: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Rock Radio. Rocková muzika.

0: YouTube With or Without You na Rock Rádiu v 6 hodin a 29 minut a pár vteřin k tomu s tebou nebo bez tebe při středě.
1: Bez tebe by to nešlo, Honzíčku, no a bez Zuzky v půl šestý, sedmý teda by to taky nešlo. Zuzi?
0: Půl šestý?
2: My na sebe po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Armáda zahájí dnes průzkum znečištěného území Uzhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Po jednání sněmovního branného výboru to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna, který by měl na základě podkladů navrhnout pondělí vládě další postup. Letiště v Katánii po dvou dnech přerušení provozu začalo znovu fungovat. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etna a nepříznivému větru. Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Zpočátku bude slunečno, postupně až oblačno a během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky opět ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 27 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
5: V Otrokovicích opatrně, bouralo se tam na objízdné ulici.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Vidíš, to zrovna v Otrokovicích se bouralo. Tam bych chtěl bydlet, tam se dělá zadarmo, ne?
1: Jo, Otrokovic, teď mi ten joke dotekl, trvalo to jenom 10 sekund, pohodě.
0: Já jsem slyšel ten zvuk.
1: Matematický rovnice nad hlavou.
0: A kde na muziku, dáme si Him a Join Me.

0: rádio, rokový kalendárium.
1: Ugly Kid Joe nám v 6 hodin a 40 minut uvedl dnešní středeční oslavence s datem 16. září. Svátek dneska slaví Ludmila, případně Lidmila, Kornel, Cornelius, Cornelie a Lolita.
2: Lolitka, to se ti líbí, veď?
1: Lolita by se mi líbila, ale ta knížka už je, já nevím, z kterého roku, že jo, co to Nabokov napsal, takže ta už Lolita bude stará bába. Ale každopádně Ludmila je taky zajímavý jméno, taky jich moc dneska nepotkáš.
2: Já přemýšlím, jestli nějakou znám? Nevím, teď taky mě ne. Žádná nenapadá.
1: No každopádně, hele, kulatiny 70. je to neuvěřitelný, ale 70. dneska slaví americký kouzelník a iluzionista David Copperfield. Takže... Nebo ty si neujížděla na kouzlech a na magii, jak?
2: Jo, tak Davida, to byl klasika, v našich dětských letech nic nebylo, takže jsme obdivovali lecos, že jak nechal zmizet Eiffelovku, nebo co to nechával mizet.
1: No, taky.
2: Souchu svobody. Ale...
1: No a pro nás starší teda 72 let slaví český zpěvák Standa Hložek. Ten moderoval, že dětský pořady, tak toho jsem zase miloval já. No pojďme na muzikanty. 62 let americký kytarista Dave the Snake Sebou ze Skid Row. Na 78 svíček bude mít na dortu americký basák Ron Blair, původní basák kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
1: Je, hele, on se tady ten tvůj mikrofon dá i stlumit, to bych mohl někdy vyzkoušet. Tak posíláme gratulky a za chvíli Vláďa Šafránek, vím, že ty víš.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Kapr, husa, husa!
9: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Kruta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. AutoESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresy vám dá víc.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Pokračujeme v dnešní party 9 minut před 7. Zuzko, co pak tam máš hezkýho?
2: No tak já bych navázala na včerejší zprávu, která se do zpráv nevešla. Vyprávila jsem vám tady o závodnici, která dokončila závod napříč tomu, že měla veliký zdravotní problémy, hodně viditelný.
1: Jakože si kákla během závodu, to
2: ano,
1: jsem viděl.
2: Že si kákla, krásně, no a teďka na to se strhla vlna kritiky a ten závod se k tomu musel nějak postavit, tak teďka teda oznámili.
1: Nebo posadit.
2: Nebo posadit. Teďka tady řekli, že se omlouvají za tuhle situaci a že zpřísnějí pravidla a že odteď, kdykoliv bude mít nějaký závodní takovýhle potíže, že za ním budou zůstávat nějaký tělesní tekutiny nebo nedej bože výkaly jako u téhle závodnice, takže je to hygienický riziko a
3: to je dost, že to napadlo, vej,
2: můžou ho odstranit.
3: Když tam nechali v těch fekálích se válet celý ten závod všechny ostatní kolegy, tak teď je to teda, došlo jim to takzvaně neskor.
1: To je normálně jako kdyby takový ten odsavač jímek, jako kdyby tam projel.
3: Strašný. To je opravdu strašný.
1: Jako, že jim to došlo až teď, viď?
2: No, tak museli na to nějak reagovat, ale co jsem včera nevěděla, to jsme pak zjistili později, tak je důležitý říct, že ona vyhrála, ona byla druhá,
3: že
2: jo?
3: Druhá byla, no.
1: Takže to stálo za to.
2: Takže to stálo za to, no.
3: Já nevím, mě to přišlo úplně nechutný, jak jsme se o tom bavili, tak mi pak skákali celý den na Instagramu na zdi ty videa a sami se z toho navalovalo, musím říct. For you page jela naplno, takže jsem celý odpoledne koukala na pokakanou paní, který to teklo po stehnech až do ponožek. Bylo to velice chutný. Ale doporučila bych jí, aby si koupila chatu v osadě Prdel. Myslím si, že by tam měla hezký letní dovolený.
1: Tak ona by tam roztáhla a trošku by to tam jako vyšperkovala a vyzdobila.
3: Mohla by dojít do hospůdky za prdelí, která je populární, takže tam by se jí určitě líbilo.
0: Rock Radio.
1: Tak jedeme dál. Místo výkalů stihneme ještě Joan Osborne. One of Us.

0: Tohle byla Joan Osborne na Rock Rádiu v songu Ta da da da da. Za chvíli bude 7 hodin ráno, dáme si zprávy se Zuzkou a pak budeme pokračovat v dnešní středeční jízdě, tak zůstaňte s námi, přátelé, a hlavně neusínejte.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké ráno, máme 7 hodin a jsou tu další zprávy. Vojenská policie v úterý zadržela 3 lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mezi zadrženými jsou bývalí a současní náměstci nemocnice. Státní zastupitelství oznámilo, že zatím nebyl nikdo obviněn. Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl stížnosti muže odsouzeného za opakovaná vloupání do rekreačních chat. Původně stížnost odmítl, pak se ale muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, podle kterého nebyl proces s lehce mentálně postiženým a negramotným mužem spravedlivý. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Zpočátku bude slunečno, jasno až polojasno, postupně oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přeháňky nebo i déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
10: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Stále se řeší nehoda v Otrokovicích na Objízdné ulici, bouralo se v Chomutově na Školní ulici a potom na trase Pohořelice Brno u obce Modřice na silnici číslo 52. Tam se srazily 4 osobáky v levém jízdním pruhu na 7. kilometru.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.
11: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska doběhnete včas a nic nepo, vám se Honza,
9: Anabel
14: a Zuzka.
0: 7:03, ve středu 16. září. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat lístky. Jubi!
15: Ano, na naše 18. narozeniny, který slavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datar. Takže pokud chcete slavit s námi, napište si lupeny, držíme vám palec.
0: Jubi! Jo, nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože jinak vám nic nedáme, zase přišly vzkazy bez čísla. Vždycky to jsou vlastně takový hezký vzkazy, který nejsou jenom jako ahoj, chci lístky, ale fakt je tam třeba napsaný i nějaký příběh zatím, ale pak tam chybí to číslo, takže pokud jste nenapsali, tak se na ten vzkaz mrkněte a ještě ho tam dopište. Jupi! A teď už si dáme Halloweeny, Future World.
15: Jupi.
0: Už další nebudu, jupi. Ty nejsi dneska úplně nadšená jako jupi!
15: Já jsem velmi nadšená. Jupi!
0: Jo! Rock Radio.

0: Kapela Last Good Night na Rock Radio a jejich Pictures of You, tvoje obrázky, 11 minut po 7. Máš nějaký, pošleš mi?
1: Ne.
0: Dobře, no.
1: Ty rád koukáš na moje obrázky, víš?
0: Já, samozřejmě. No nic. Konec prasáren, pojďme se podívat na dnešní slavící se dny. Je středa 16. září a slaví se den příběhů spojených s tetováním.
1: Wow.
0: Rockeři mají spoustu tetování. Za všechny třeba Ozzy Osbourne, který když byl že, jako mladý zavřený ve vězení, tak se tam tak nudil, že si pomocí normální šicí jehly a grafitového prachu na klouby vytetoval Ozzy svoji přezdívku. Tak pak to celý život nosil něco takového. A nebo James Hetfield, ten má vytetovaný 4 karty v ohni s nápisem Carpe Diem, užívej dne, nebo života dne, který symbolizují to, že v roce 1992 před ním na pódiu vybuchla pyrotechnika a málem to s ním nepěkně zamávalo, takže na památku toho si nechal vytetovat tohle, aby si připomněl, že mohl být už dávno pryč. A protože ty seš tady taková naše nositelka různých velice zajímavých tetování, s kterýma si rozhodně ještě ve svém životě neskončila, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli taky máš nějaký takový, ve kterém je nějaký příběh schovaný.
1: Tak já vždycky říkám, že člověk si tetuje věci s příběhem, dokovať má co si tetovat, protože ve chvíli, kdy už jich máš pokrytých třeba jako já zhruba 60% těla, tak potom už samozřejmě si tetuješ spíš věci, které se ti líbí. Jinak já mám svoji dceru, datum narození svých rodičů a většina vlastně mých tetování nějaký příběh má, ale teďka už v tuhle chvíli si většinou předělávám starý kérky, který jsou ošklivý, který mají spojení třeba s někým, koho nechci mít na těle, to teď aktuálně řeším, že odstraňuju právě kérky, který jsou s někým nejmenovaným spojený, takže nedělejte si kérky s přáteli, to bych doporučila, netetujte si svoje partnery, to je druhý moje doporučení a pak dělejte si věci, které vás baví a které se vám líbí.
0: To bylo hezký. Já jsem čekal nějaký sprosťárny a nic jsem se nedozvěděl. Vlastně
1: ne, ale mám na prstech iniciály jednoho strašného idiota. To
0: tak to ještě přepíšeme to na
1: MJ,
0: pandu.
1: Ale je to MJ, takže to je jako Michael Jackson nebo Mary Jane nebo tak, takže se to dá interpretovat různě.
0: V tom případě jdeme na Iggyho Popa a The Passenger na Rock Radio.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Rybičky 48 na Rock Rádiu právě teď s peckou Nebeská prána v 7 hodin a 20 minut. Ale právě teď se změní za chvíli, protože v 9 hodin tady rybičky přijdou naživo, budeme si moct do Kuby ryby šťouchnout.
1: Je to tak, budeme si ho moc oblíznout, očuchat a šťouchnout si do něj, ne, Kubíček tady dorazí v 9
0: hodin. Tak prosím, já vzadu, ty vepředu a pořádně mu dáme mazli haldu.
1: Ze všech stran, on se na nás určitě už těší. Ano, náš Kamil dneska bude zpovídat Kubu z rybiček, ještě dorazí asi někdo další z kapely, uvidíme, kdo to bude, překvapení pro nás, pro všechny, protože si myslím, že chlapci sami nevědí, kdo z nich stane, takže se necháme překvapit, vy taky. Určitě se dozvíte spoustu zajímavostí, takže laďte rokový dopoledne.
0: No a pokud byste to náhodou nestihli, tak potom rozhovor samozřejmě bude jak na našem webu rokovyradio.cz v sekci podcasty, a nebo na našem kanále na Spotify jako podcast, takže...
1: Nám dejte follow, ať vám nic neuteče.
0: Přesně tak, lajčík, srdíčko, odběr.
1: Dali follow, Mury.
0: Za chvíli Bon Jovi, In These Arms.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na Velux.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
8: Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
13: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
14: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Máme půl osmý na Rock Rádiu. Bon Jovi, In These Arms, v těchto náručích nebo v něčem takovém vám právě teď Zuzka řekne další zprávy.
1: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Armáda zahájí dnes průzkum znečištěného území Úzhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Po jednání sněmovního branného výboru to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna, který by měl na základě podkladů navrhnout pondělí vládě další postup. Letiště v Katánii po dvou dnech přerušení provozu začalo znovu fungovat. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etna a nepříznivému větru. Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli, světovým šampionům Italům podlehli 1-3.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně oblačno a během dnes od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno u obce Modřice na 7. kilometru se srazily 4 osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Ve Vyškově se řeší nehoda na Kroměřížské ulici, potom se bouralo v Praze v Letenském tunelu směr Centrum a na D10 ve směru na Prahu se srazila dodávka s osobákem na 9. a 5. kilometru.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: tohle to vysoký zpívání mě vždycky dojme. Nightwish, Nemo.
1: Jo?
0: Ne.
1: Já jsem právě si říkala, že jsi teda snadno dojmutelný.
0: Hele, dojme mě spousta věcí, jako přiznám se, že občas jako brečím u nějakých smutných filmů.
1: Já
0: dneska.
1: I u reklam, jako naštěstí nemám televizi, takže...
0: No já u reklam nejvíc brečím, když tady vždycky běží na tu reklamu s tam hemeroidama, co tu máme, tak to teda brečím hodně, ale z nějakých důvodů. No každopádně, přátelé, od homeroidu se přesuneme na druhou stranu.
1: Homeroid.
0: Homeroidu. Na druhou stranu do Zlína, to je kousek.
1: Kde budeme my homoroidi slavit vaše krásný 18. narozeniny.
0: Já jsem si představil, jak si už nandáváš ty rukavice gumový a nejdeš vytírat. No nic, takže pokud dva lístky chcete, tak jste nám psali, tak pokud je chcete, už nepište, pokud jste napsali, už jsme jednoho z vás vybrali a teď budeme zavolat, takže...
1: Homoroidi, mobily do ručky.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
15: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
14: Co?
15: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
14: Skla prostroje.cz.
15: Specialista na skla pro pracovní stroje.
16: Rock Radio.
0: Je 7 hodin 41 a náš telefon dneska volá Lumírovi do Chvalčova. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ránko.
16: Dobré ráno přeji.
1: Lumíre, ty to možná nevíš, ale Danda tě právě pohřbil, ty vole. Zuzka nám tady vysvětlila, že když někomu předem popřeš k narozeninám, takže to věští samý špatný věci, takže jsem tě chtěla jenom varovat. Dávej si pozor při vycházení z bytu i při běžných činnostech s nožem a tak dál.
16: Dobře, dobře, budu na to pamatovat.
1: Vzpomínej na to, Lumíre, ať se dožiješ našich narozenin v listopadu.
0: Lumíre, prosím tě, neposlouchej tady ty večarodějnice, už se na ně vaří voda, pak je hodíme na hranici před halou Datart, to se všechno samozřejmě stane. To je to překvapení, když slibujem, že bude Anabel hořet jako svíčka.
1: Jako vatra, tak. Jako stará vatra.
0: Mladá vatra.
16: Mladá vatra.
0: Nicméně, prosím tě, my ti moc gratulujeme, dva lístky jsou tvoje. Ty jsi říkal, nebo psal jsi, že v listopadu slavíš 55, tak já doufám, že to oslavíš i s námi. Já už teda po třetí ti gratulovat nebudu, ať teda to nezakřiknu. Každopádně, dobře, prosím děkuji. Tě, už jsi někdy byl na našich narozeninách?
16: Ještě ne, protože vždycky to bylo na druhé straně republiky a teď je to tady blízko, skoro doma, takže se moc těším.
0: Čili Chvalčov je za rohem od Zlína.
16: To asi 30 kilometrů, 35.
0: No tak to je kousíček, to bys došel pak jo. I pěšky potom.
16: No jo, jo, jo, jo.
0: No a prosím tě, jsou to dva lupeny, tak koho vezmeš na naše narozky sebou?
16: No tak pokud bude poslouchat manželka, bude nám je hodná, tak vezmu ju.
1: Tak doufejme, že bude hodná. A kdyby nebyla, no, tak vezmeš koho místo ní?
16: Tak mám kamaráda, s kterým jezdím na Master do Vizovic, asi 18 let nebo 17
1: let. Takže to máš pojištěný, to je dobrý.
16: Mám to pojištěný.
0: No počkej, 18
16: let. Určitě to nepropadne.
0: Jestli jezdíš 18 let na Master, to už jezdíš stejně dlouho, jak je starý naše rádio, to je teda úctyhodný.
16: Jo, jo, jo. Letí to.
0: No, tak to samozřejmě ceníme, že ne úplně vyměníš Master za narozeniny, ale že se přijdeš na nás podívat.
16: No přijdu, protože je plno letos vlastně, že? Takže...
0: To se musí oslavit každopádně, ale tak 55 to je taky, hele, to je půlka k 60, to je krásné.
16: Jo, je.
0: takže každopádně tě rádi uvidíme se žejlíkem, s tím, co rád piješ a ťuknem si s tebou, budeme se těšit.
16: Já se budu taky moc těšit, děkuju moc.
1: Tak jo, tak se vidíme, měj se krásně, hezký ráno.
16: Taky vám přeji, hezký ráno.
1: Ahoj.
16: Ahoj.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už si dáme Pan Optiko a Noc v opeře.

0: Slash a jeho The One You Loved Is Gone. 7 minut před 8, ta, kterou si miloval, už je pryč. Zbalila si kufry a táhla do hajzlu. Teda odešla.
1: A ten, kterého jsem nemilovala, právě přijel na motorce.
0: Otevírá svůj kufr.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Asi u nás není jedinec, který by neznal legendární song pánu Uhlíře a Svěráka, ve kterém se zpívá Byl to ten slavný den, tak přesně ten mě napadl dnes ráno. Nesnad, že by k nám do Zlína zavedli elektrický proud, fakt nejsme taková divočina a pár let už ho tu máme. Ale dnes přesně před 25 lety opravdu nastal protuzemský motorismus slavný den. Neděli 16. září 2001 přesně ve 14 hodin a 2 minuty se totiž Tomáš Enge stal prvním a doposud jediným Čechem, který odstartoval do závodu Formule 1. A aby tento okamžik měl punc něčeho opravdu výjimečného, stalo se tak na doslova kultovním okruhu v italské Monze. Ovšem, nebylo to úplně jednoduché, jeho modrý monopost stáje prost, totiž v tehdejší době úplně nevynikal spolehlivostí. Sám na to vzpomínal, že nejdřív exnul motor, pak převodovka a ve finále elektronika. V kvalifikaci si běžel pro náhradní auto, když to ostré zaslo, ale nakonec nejelo ani to. Takže byla vysoká pravděpodobnost, že v závodě cíl neuvidí. Nakonec ale byl Tomáš klasifikován na 12. místě, když výhru bral poprvé v kariéře Juan Pablo Montoya. Tomáš Enge pak odjel ještě závod ve Spojených státech a nedojel v Japonsku, čímž se jeho kariéra v F1čkách uzavřela a zatím nikdo jiný na Toma nenavázal. Prostě 16. září 2001 byl to ten slavný den, kdy formulí byl provezen Tomáš Enge.
2: Rock Radio Moto Keci.

0: Bryan Adams a Somebody na Rock Rádiu minutku před osmou. Tahali jsme si tady ty kosírky, nebo spíš dohadovali jsme se, kdo ukončí dnešní konec druhé hodiny. Já jsem říkal, že to tentokrát dělat nechci. Anabel říkala, že to taky dělat nechce. Zuzka to taky dělat nechce, takže...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
17: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a ve čtvrtek navštíví severozápad Čech. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho taky setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagóny na horách nádraží Kovářská v Krušných horách. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Babiš je na návštěvu Bulharska, jejíž součástí je taky Česko-bulharské podnikatelské fórum, doprovází ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti Evropské unie a její energetické nezávislosti. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
16: Rock Radio. Počasí.
17: Zpočátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, postupně až oblačno a během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
18: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
16: Rock Radio. Doprava.
17: Na D1 opatrně, pokud jedete směr Brno na 207. kilometru, máme hlášenou nehodu, neprůjezdní levý jízdní pruh a je tam silný provoz. Na D6 se boural na příjezdu do Prahy na prvním kilometru, nehoda se řeší taky v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě a na D10 se srazila dodávka s osobákem ve směru na Prahu na 9,5 kilometru.
4: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať je dneska už pátek, vám přeje Honza,
8: Anabel
17: a Zuzka.
0: 8:04 je bohužel dneska teprve středa 16. září. My máme před sebou třetí hodinku, než to tady přenecháme Kabelovi.
8: Panu Kabelovi, který bude mít rozhovor s Rybičkama 48, takže si ho nalaďte. Mezi tím ještě hodinku budeme s váma my, tady Blekota, Mekota a Zuzka.
0: Ale myslíš si, že to je začátek třeba nějaký mrtvičky? Že
8: já myslím, že jo, já čekám, kdy budeš písmena. Tahat nohu. Jo.
0: To už tahám teď, protože nespím, že jo, 3 hodiny denně, když spíš, tak ono potom taháš víc jenom než nohu, chodím prostě po 4 tady, ale... Že jestli to není nebezpečný tohleto?
8: Je to nebezpečný.
0: Jestli to není nějaká diagnóza?
8: Je to diagnóza.
0: Že bys mi mohla říct, jestli to je fakt špatný?
8: Je to fakt špatný.
0: Už mi to řekla 3x, takže si začínám myslet, že to myslíš vážně.
8: Já to myslím vážně.
0: Prdele. Rock Radio.

0: Jacksonom, mysliveckom v lese. Změna programu, výštovky nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí, jo, ta pod kontrolou to má. Jen já vím, co se děje,

0: Imitace života, Imitation of Life, R.E.M. v 8 hodin a 11 minut, samozřejmě v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Mám tu teď zase historický okno, děda bude vzpomínat, dělám ho tady 3 roky, kdyby si někdo nevšiml třeba náhodou a byl vyjevený, že...
1: překvapený.
0: I dneska, jako,
1: dnes tři,
0: wow, bude, jako. Takže každopádně opět je to stejně nezajímavý jako včera, ale...
1: tak to se těším, tak to teď budu 2 minuty mít brainwash a pak řeknu wow.
0: Wow, ne, hele, dneska se podíváme na Eurovizi, protože že jo, finský metalisti Lordi se v roce 2006 zúčastnili týhletý písničkový soutěže Eurovize a jejich Hard Rock Hallelujah jim pomohlo celou tu soutěž vyhrát. Když si vemeš, co v Eurovizi je teďka v posledních 10 letech třeba za bizáry, tak se mi úplně nechce věřit, že to je stejná soutěž, kde vyhrála muzika. Nicméně teda Lordi s titulem naložili po svým a vyjeli na tour Bringing Back the Balls to Europe, jakože vracíme Evropě koule, což je...
1: vánoční.
0: No je to trošku jako taková ta slovní hříčka, protože oni jako Švédové vezou ty masový koule, že jo, což je jako jejich národní jídlo.
1: Myslíš ty z koně, jak byli v IKEA?
0: Ty z koně, ano, přesně tyhle ty. No a 16. září 2006 potom jeden koncert ze Stockholmu točili na DVDčko a koncert vyšel pod názvem Bringing Back the Balls to Stockholm, jakože vracíme do Stockholmu. Tak pokud chcete zamířit do, jak to říct, pokud si chcete zavzpomínat, tak zavzpomínat na to, kdy Eurovize ještě nebyla plná kozatejch pánů, tak doporučuji si tenhle ten záznam samozřejmě pustit. A teď mi došlo, že jsem vlastně řekl blbře, Lordi jsou finský, ale ta hříčka je jakoby švédská, že oni vyvážejí ty švédský
1: Švédi,
0: kuličky.
1: To, všichni jsou tam bílí, je to v pohodě.
0: Tak, ano, ještě tam jeden stát, kde jsou všichni bílí, ale tam se podíváme zase příště. Teď už lidi, majo maj, na Rock Radio.

0: Richter, Unhenker a Umf na Rock Rádiu 22 minut po 8. Přátelé, tyhle ty songy, tenhle zrovna třeba ne, ale nějaký podobný, vám hrajeme už 18 let. Už 18 let, stejně jako si tady Anabel právě vytrhla 18 vlasů.
1: Možná vám... i víc, člověče.
0: Vyhráváme zajímavé věci, které vám, doufáme, pořád dělají radost, ať už jste v práci, nebo doma, nebo kdekoliv jinde. No a protože je nám 18, tak by to chtělo oslavit.
1: Ano, samozřejmě plnolesost se musí řádně zapít.
0: Plnolesost.
1: To... Plnolesost.
0: Taky dobrý.
1: Tak už ti rostou chlupy v 18. No každopádně, pokud chcete naše lupení oslavit s námi, tak se sejdeme v hale Datart 7.11. Budeme tam všichni juchat, veselit se a vy můžete být u toho s námi, když si koupíte právě ty lístky za nejlevnější možnou cenu, pak už budeme pouze zdražovat. Koho by zajímalo, jaký kapely tam zahrajou, tak můžete hádat, protože jako vždy z naší grafiky to poměrně zhruba vyvinutý orangutan dokáže odhadnout, co tam bude za kapely, takže se mrkněte na naše sítě.
0: Takže se mrkněte, ať víte, na čem se pořádně zapotíte, až budete mít chlupatý koláče v podpaží. Kromě toho tam své koláče v podpaží taky asi chlupatý a neoholený přijdou ukázat naše slušný rockerky s pánskou prací, protože se bude křtít kalendář. Dokonce se bude křtít i ten dámský. Kromě toho tam bude spousta ksichtů z Rock Rádia, čili my. A taky kromě toho tam bude ještě nějaký překvápko a spousta chlastů. A hala Datart je pěkná, prostě je to ve Zlíně, Zlín je fajn město, je to na Moravě, prostě přijďte. Lístky 799, kajblí, kdo by to nedal.
1: No.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo?
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
8: Na kraji
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
11: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
16: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit.
8: Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Chysát se a God Gave Rock and Roll 2 na Rock Radio 2 minuty po 8:30. Přátelé, máte sklep?
1: A mohla bych ho vidět?
0: Já bych ho chtěl vidět, Zuzka prý má největší sklep v Krči.
1: Takže se nám tu rodí ďábelské plány s jejím sklepním prostorem, tak uvidíme, jak to dopadne, ale mezi tím si dáme zprávy.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve 3. minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas. Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. A fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve 3. předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor, ve směru na Prahu se bouralo na 25. kilometru, ve směru na Brno na 207. A v Českých Budějovicích se řeší nehoda na Rudolfovské třídě mezi Hlinskou a Blahoslavovou ulicí.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Lucie a šrouby do hlavy dneska budou zřejmě vyhrávat u Zuzky ve sklepě. Já myslím, že bychom z toho měli zítra udělat téma. Abyste nám dali tipy na to, co všechno se dá dělat u Zuzky ve sklepě.
1: Ale nejenom u Zuzky, ale i ve vašem sklepě.
0: I ve vašem sklepě.
1: Máte někdo sklep pro nájmu? Zuzka by prý byla podezřela.
0: Tak si pojďme dát Lucie a šrouby do sklepa.

0: Lucie, šrouby do hlavy, 8 minut po půl devátý. Přátelé, dneska je středa.
1: Rock Radio, hospodský kvíz.
0: A já si myslím, že můžeme asi prozradit dnešní téma, je to tak? Protože jsme říkali, máte sklep a mohla bych ho vidět, což je z filmu Vrchní prchni. K němuž napsal scénář Zdeněk Svěrák, který je otcem divadla Járy Cimrmana. A divadlo Járy Cimrmana slaví jubilejní 60. neuvěřitelnou 60. sezónu.
2: Kdo mě zná, tak ví, že já jsem jedna z největších faninek, naprosto miluju, máme s nima i jakoby spjatý rodinný situace, dokonce celý soubor u nás byl na obědě kdysi dávno, jsem měla všechny ještě, když byly naživu, jsem je zažila v plné sestavě, byla jsem xkrát na představení a moje dětství vlastně jsou poslechy jejich her, takže já to můžu odříkávat celý na spaměť. Takže doufám, že v tomhle kvízu teda ne selžu, to bych si připala hodně trapně.
0: No a ty si navíc říkala, že i když Zdeněk Svěrák byl v Playboy, nafotil fotky, takže máš ty plakáty doma, takže všechno sedí, ne?
2: To
0: jako
2: mám
0: faninka.
2: V pokojíčku, samozřejmě. Výborně.
0: No samozřejmě historický první rocker a vůbec největší český rocker, jakýho jsme kdy měli, byl Jára Cimrman, ostatně i o tom je hrát Cimrman v říši hudby, teda kdyby byl Jára Cimrman mladší a žil, tak by určitě dneska hrál nějaký metalcore rap s prvkama moravský lidovky.
2: S prskavkama
0: možná taky. A jelikož to divadlo mládne, tak řada členů souboru je fanouškama jak starší rockový muziky, tak i tý mladší rockový muziky. Takže se nám to dneska docela hodí, tak pokud náhodou byste si chtěli zahrát dneska hospodský kvíz, tak volejte do studia na 725 844 424 a uvidíme, kam to půjde. 725 844 424.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září, Kaufland.
8: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: Je 8 hodin 43 minut a my máme dnešního druhého soutěžícího a tím je Franta z Mariánského Údolí. My tě zdravíme, Františku, dobrý ráno.
15: Hezký den všem posluchačům.
2: Dobré ráno.
0: Nazdar, prosím tě, ty jsi mě zavolal, abys mě opravil, asi 10 lidí napsalo už 11. No já jsem samozřejmě idiot, přátelé, jasně, to není vrchní prchní, to je kůlový blesk, já ten film úplně miluju a nevím, co jsem měl za zatmění měsíce, nebo co mám v té hlavě, takovou tu kuličku na té štangli, že jsem to prostě pokazil. Samozřejmě je to kůlový blesk, naprosto největší stěhování v dějinách a já se omlouvám, ano, je to kůlový blesk. Každopádně. Pojďme na dnešní hospodský kvíz, který se týká největšího českého rockera Járy Cimrmana. Divadlo slaví 60 let. Franto, jsi připravený, můžeme jít na to. Dneska s tebou soutěží Anabel.
15: Pojďme na to.
0: Tak super. První otázka. Jaká je nejhranější hra divadla Járy Cimrmana? Za A. Záskok, za B. Hospoda na Mítince, za C. Dobytí severního pólu.
15: Já si myslím, že ten dobytí severního pólu.
2: Já Dobře. Si myslím, že je to Bčko, Hospoda na Mítince.
0: Tak správně je za B. Hospoda na Mítince byla první hra, která dala 1000 repríz. Je to teda hustý, já bych to netypoval, ale je to tak. Takže zatím Františku nic, Anabel jeden bod, takže 1-0 pro Anabel.
2: Kam koukáš, Ludvíku? Cepelín pozoruješ?
0: Druhá otázka, to si myslím, to byste mohli vědět. Tradiční citát cimrmanovský zní: teplé pivo je horší než za A. prázdná sklenice, za B. chladná žena, za C. studená Němka. Typuješ Cčko?
2: Taky.
0: Cčko, ano. Tak tohle bylo jednoduchý, to jsem vám dal, takže 2-1 pro Anabel. A teď je tady třetí otázka. Tu mám rád já. V roce 1987 natočili Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák film, který je inspirovaný životem divadla a hrama Járy Cimrmana. Jak se ten film jmenoval? Za A. Jára Cimrman ležící spící, za B. Nejistá sezóna, za C. Potlesk na otevřené scéně. Co myslíš, Franto?
15: Takže ta nejistá sezóna.
0: Za B. Anabel. Ačko. A není to Ačko, je to Nejistá sezóna.
2: Fakt? Jo. Ústý. Tak vidíš, a to takže... Anto ležící spící je taky, ne, jako film, jako ne, existuje, jako film. Existuje, že jo? No já si říkám právě. No,
0: nicméně, tak to... nicméně, já jsem na tuhle tu možnost, že tady dojde k plichtě, že jste teďka, je to tak, 2-2, Zuzka jako zástupce státního dozoru mě kontroluje. Mám pro vás ještě jednu bonusovou otázku, která to rozstřelí. V Semilech, v části Nouzov, se nachází speciální Cimrmanova rozhledna. Proč je speciální? Za A jsou to schody do sklepa, za B okna rozhledny jsou zatemněný, takže nic není vidět, a nebo za C leží 10 cm pod okolním terénem. Co myslíš, Franto?
15: Něco mi říká, že to je těch 10 cm pod okolním terénem.
0: Takže typuješ Cčko.
2: Já tady teda typuju taky, vůbec nevím, myslím si, že B.
0: Za B, že okna rozhledny jsou zatemněný. Je to takový cimrmanovský, ale správně je Cčko.
2: Fakt, hustý.
0: Takže si projela cimrmanovský kvíz.
2: Odcházím a už se nikdy nevrátím.
0: Franto, veliký potlesk, gratulujem. Jak seš velký, jak se tomu říká, cimrmanolog?
15: No tak, kam se hrabe Bittner, to se nedá.
2: Musí to být, Mariško.
0: No. Jak to bylo s tím výletem na Kokořín? Když to srovnám s výletem na Kokořín. Františku, prosím tě, kam jedeš? Kde seš? Co děláš?
15: Jedu, mám preventivní prohlídku, jedu.
2: Čeho?
0: Na svojí?
2: Prostaty nebo něčeho zvláštního?
15: To už jsem byl, teďka jedu. to mám za sebou. A prášky už mám taky spolíkány, takže už jedu... Už jedu jenom na preventivní prohlídku k vodnímu lékaři.
2: No tak no to tak... je dobrý, to je taková klasika, tam to paní celý vzhlídne a řekne ti, že jsi v pohodě, takže držíme palec.
0: Držíme pěsti, samozřejmě děkujeme za zahrání, někdy se zase klidně ozvi a šťastnou cestu přeji, měj se krásně.
2: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
15: Ahoj, ahoj děcka, ahoj.
0: Ahoj.
16: Rock Radio, hospodský kvíz.
0: No a teď už si pojďme dát Metalliku a Nothing Else Matter.
2: A pak už rovnou odejdem, si říkal, tak se mějte krásně a zítra palčík slimáčík.
0: Tak čau.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
10: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Vojenská policie v úterý zadržela 3 lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mezi zadrženými jsou bývalí a současní náměstci nemocnice. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže odsouzeného za opakovaná vloupání do rekreačních chat. Původně stížnost odmítl, pak se ale muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu, podle kterého nebyl proces s lehce mentálně postiženým a negramotným mužem spravedlivý. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v 0,5litrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Zpočátku dnes bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehaňky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
13: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Na D1 se řeší 2 nehody ve směru na Prahu, se bouralo na 25. kilometru, ve směru na Brno na 207. A pozor taky na příjezdu do Prahy po D6, tam se řeší nehoda na 1. kilometru.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
14: Takže hezký dopoledne, s vámi je Kamil Dráb, máme středu, to znamená, že tady máme hvězdný hosta a dneska jsou to jediný ryby, který já jsem schopnej zkousnout. protože ryby nejím, ty taky je nejíš, protože jsi vegetariánka, takže ty nemáš mikrofon, tady máš mikrofon, vem si mikrofon, ukáž, já ti to zapnu, všem to zapnu, kluci, nazdar.
15: Ahoj, ahoj.
14: Páč, tady máme bubeníka, co má kníra.
15: Prosím vám.
14: Ondra a samozřejmě Kuba, já vás zdravím. Ahoj, ahoj. Jak říkám, ryby nežeru.
16: Ano,
14: takže, takže, ale vás žeru jako zase.
16: Tak to je
14: popravdě.
16: Fajn. A másle.
14: A Zuzka taky, že jo?
17: Vůbec, no. Teda jako, jo, samozřejmě, to jo. Já jsem se v tom ztratila úplně.
14: Dobře, tak vás zdravíme, vítáme vás tady. Budeme si samozřejmě povídat, co je novýho u rybiček. Máte za sebou teď úspěšnou sezónu zase festivalovou. Říkám zase, protože ona je po každý úspěšná.
16: Hele, my se zajímavými historkami jenom hemžíme.
14: Tak, tak věřím, že to bude velice odlehčené, zajímavé a hlavně pro posluchače atraktivní. No a protože jste tady právě vy, tak si pojďme dát hned první písničku a to jsou AC/DC.
16: Okay.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdný hosté Rock Rádia dneska Kuba Ryba a Ondráš. Tak vás zdravím, chlapci.
2: Počkej,
1: já musím teda, mám tady furt ještě problémy s těma mikrofonama. Tak teď už tě slyšíme, Kubo.
3: Ahoj.
1: A počkej.
2: Tak. A teď mě, ahoj Ondra, ahoj Čau.
1: Tak který vypnu, tak tenhle ten třetí asi, no vidíš to, tak takhle to je.
2: Výborně.
1: Tak teď už to mám jasno.
3: Vypnu bubeník.
1: Tak. To nejste moc rádi, když vám někdo nezapne mikrofon. Stalo se ti to, Kubo, kolikrát?
3: Ježíš, moc krát, ale já hlavně často při koncertě dělám, když zapomenu text, tak abych nevypadal jako kretén. Tak začnu klepat jakože na mikrofon a jenom otvírám hubu a ono to pak vypadá, že za to může zvukař a ne já, takže vždycky jenom vidím zvukaře, jak mává hlavu a dělá přesně. To je hejzlik, prostě zapomněl si text a svádí to na mě, no tak asi já jsme si tím vzpomenu. Takže moc se mi to nestává, spíš to dělám.
1: To vždycky říkal jeden náš kamarád v kapele, když jsme hráli, říkal, když uděláš chybu, tak je důležitý se začít dívat kolem sebe. Jako.
3: Přesně tak, přesně. Jako když se uprdneš, tak je koukat kolem, kdo to byl.
1: Kdo to udělal, ne? A nebo ještě říkal jeden kamarád, že když nevíš, tak hraj pistol a dív všude. No? Takže jako, tak jsme si to vysvětlili na začátek. No a teď, jak se máte, jak se mají ryby aktuálně?
3: Hele, my se máme dobře, tak máme za sebou tu letní sezónu, která byla, jak si říkal, zase pěkná. Já jsem teďkom psal zrovna nějakou historii ke každému roku a zjistil jsem, jak těch posledních 6 let, plus, že tam dáš nějaký turné vydání desky, tak jak je to vždycky stejný. Víš, jako všude vyprodáno, všude hezky, všude v nejlepších časech. Jsme to hrozně rádi, ale chtělo by to nějaký zvrat.
1: Je to nuda, víš?
3: Je to taková nuda, ještě někam vejš ještě, hele, trošku.
1: Za sebe vyprodáno, no, ježiš,
3: ale my s toho máme samozřejmě hroznou radost, ale že jako není už moc co psát, že je to vlastně stejný. No, ale teď chystáme právě, aby jsme měli nějaký game changer, tak teďko nejdeme na podzimní turné Face Tour Face, kdy jsme po letech zase v kulturácích a v klubech, tak na to se těšíme, dokonce jsme oblíkli starý hadry, který jsme nosili před 20 rokama, udělali jsme k tomu...
2: Doslova. Já jsem ty hadry vytáhl normálně ze skříně, jsem ještě nevyhodil, takže...
1: Tak naši posluchači hadry mají možnosti vidět, protože vy jste v nich teda přišli, že jo?
3: No, tak
1: takže máme fotku na sociálních
3: pod
1: sítích.
3: Podkolenky výš a tohle to všechno.
1: Máte jo, tak ať se podívají na sociální znáte sítě. Na Facebook nebo na Instagram, tam uvidí aktuální fotku.
3: No, teda. Takže kšiltovky na stranu, víš, dlouhý trička podkrátký a prostě ty podkolenky krátký kraťasy. Říkali jsme si, že když už se ta generace vrací, jak my budeme hrát příští rok 25 let, no tak těm, co na nás chodili, tak už dospěli děti a buď to je můžou nechat doma, nebo přijít s nima na ten koncert. A už je to takový nostalgický. Víš, už je to začíná to být nostalgická zpověď jedné subkultury a vlastně vidím, jak to ve světě funguje, tak my jsme si k tomu udělali takový turné, taky, že si to uděláme si takovou maškarní na těch koncertech.
1: Oni řeknou, takhle si je pamatuju já.
3: Přesně.
1: Víš?
3: Jo.
1: Protože
3: ano.
1: Spousta, to už jsem mluvil třeba s klukama z Kabátu taky o tom, že oni vlastně říkají, že když přijdou lidi na koncert, no, tak znají třeba od určitý desky nahoru. Že třeba jasně, neznají jo úplně ty první alba, ty první dvě, tři nebo třetí, jo, už vlastně, ale ty první dvě vlastně, děvky, ty to znají, že jo?
3: Ano.
1: A mají motorovou, to jsou takový krásný, tak říkali, že právě to neznají, tak když pak třeba zařadí nějakou písničku z toho starého alba, tak všichni tam jako koukají.
3: No jasně.
1: A čekají na tu malou dámu, že jo?
3: Jo, tak, a my tam budeme právě hrát taky i písničky, jako, který vlastně spousta našich fanoušků nezná, protože my jsme se rozhodli, a nevím, jestli to můžeme prozradit, asi můžeme, zatím neřekneme ještě název.
2: No, já nevím, Kubo, tak to zkus.
3: Tak já to zkusím. No, prostě ještě teďkom vydáme vlastně takový EPčko, o kterém jsme ještě nemluvili, a to by mělo být za týden, za 14 dní, něco takového. A tam budou staré písničky z našeho demáče někdy z roku 2003-2004, který vlastně nikdy nevyšlo venku ofiko, nedá se to ani nikde stáhnout. A tam jsme vybrali asi 6 písniček, které nás bavily nejvíc. A vlastně jsme celý znova přetočili v nových aranžích a ty teďkom budeme hrát i na tom turné, takže.
2: Jenom chci doplnit, že to vychází tenhle pátek.
3: Už tenhle pátek?
2: Tenhle pátek.
3: Tak prosím, tak to je brzo už.
1: A to demo, ale jako někdo může mít, ne? Vy jste ho asi prodávali, dávali jste ho, žítili jste ho mezi lidma,
3: ne? Prodalo se jich třeba jako 1000 v té době a to byly ještě pálený doma, jako jo, prostě.
2: No to jsou spíš rozdaný CDčka, ty vedou po okrese byly.
3: No, my jsme posílali, tenkrát ještě se posílalo nemají do klubu, že jo, jsem tenkrát posílal asi 200 CDček, jestli tam můžem zahrát, nepřišla ani jedna odpověď, teda kromě jedný. A tam přišla, že ne. Takže to takhle.
2: Takže nepřišla ani jedna kladná odpověď.
3: Ano. Kdykoliv přišla kladná odpověď, udělal jsem si čárku. Ani jednou.
1: Takže ty písničky teda jsou vlastně jakoby nově natočený, ano, ale někde mezi lidma můžou být, jako, takže to není prostě nový materiál.
3: Není to nový matroš, kromě jedné písničky, ta je tam jakoby úplně nová, ale je se skládaná z těch věcí, které jsme dělali v té době, plus je tam něco přidaného, tak to je úplně nová. Ale jinak je tam přesně, je tam 5 těch starších písniček, plus ta jedna nová. A je to vlastně hrozně vtipný se na to podívat zpětně. My jsme ty písničky konečně natočili tak, jak jsme chtěli natočit před těma 20 a něco rokama, protože umíme trošku líp hrát a máme lepší možnosti, kde to natočit, takže z toho máme hroznou radost. Ale uvidíme, jestli tohle z toho lidi chytne, nemáme o toho nějaký očekávání prostě toho, že by to extrémně hráli rádia, i když některý tam jsou fakt jako hezký rádiovky vlastně. Ale jde to spíš o to připomenout těm našim starým fanouškům, který třeba s náma vyrůstali, anebo naopak těm, kteří tu začátky nezažili, tak se jako podívat, kde jsme byli, a to se krásně hodilo k tomu klubovému a kulturákovému turné.
1: Tak je to takový bonus, že jo? Ano, teď je otázka, jestli třeba jako Black Sabbath, když jeli konec turné The End, tak připravili taky čtyřskladbový vlastně takový LPčko nebo desku, dali tam nějaký živáky a prodávali to jenom na koncertě, že to dostal jenom ten posluchač, který dorazil na koncert. Jak to budete mít vy?
3: Hele, my to nebudeme mít vůbec fyzicky. Tohleto jsme si řekli, že dáme čistě prostě jako dárek fanouškům, že za to nemusí nic platit, nemusí nic to a my to asi ani fyzicky vydávat nebudeme. Dneska stejně je to doba těch potácků, i když tam nechci se rouhat, ta minulá deska Big Beat byla zlatá i platinová, když nám vlastně jednu z těch desek přidával, takže to víš. To tady nemusím házet teďkom hramena, ale jako naštěstí se prodávalo, ale tohle je prostě EPčko, my jsme EPčko v životě nedělali, kde nějakých mín písniček. Chceme si to vyzkoušet, ten tak ze strany udělat ty staré věci, je to prostě takový bonus navíc, nebereme to jako nějakou regulární desku. Ale je to vlastně dobrý, bude se jmenovat Baránové rybičky, tak jak jsme se jmenovali dřív, takže jasný. Prostě taková hezká vzpomínka po tom čtvrtstoletí.
1: Takže se normálně bude vlastně moc si posluchači jakože poslechnout na streamovacích platformách.
3: Určitě,
1: a tím
3: Spotify,
1: to končí.
3: YouTube, všechno přesně tak. A my to zahrajeme samozřejmě všech těch 6 songů, zahrajeme i během tohoto turné jako na jediný turné, ty největší hity plus těch 6 písniček a nějaký další starší songy. Chceme si to udělat takový fakt jako kulturákový, klubový, hezký. Máme tam k tomu spoustu věcí tematických, dobových, i ty hadry, a těšíme se, třeba lidi se převlíknou do hadru z těch dob. Teď jsem nedávno tam dával fotku, právě jak jsme byli oblečený tenkrát, jak jsme se převlíkli, a říkal jsem, nebojte se, taky jste vypadali jako pitomci, nebojte se to přiznat, jo? takže do toho jdeme i my.
1: To teď. Jsem teda zvědavej, kolik fakt lidí to vezme jako za svý tu výzvu.
3: Ale jelikož uděláme welcome drink, tak si myslím, že dost, kdo bude převlečený.
1: Každopádně, budete hrát Magdalenu?
3: Hele, asi jo, já si myslím, že to už je taková nedílnou součástí.
1: Tak si ji pojďme dát.
3: Tak jdeme.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Rybičky 48, alias kdysi dávno banánové rybičky. Ano. Kuba Ondra, já vás zdravím, chlapci. A bavíme se právě o minulosti, o tom, co vás vlastně čeká v budoucnosti, ale bavíme se o minulosti.
2: V budoucnosti nás čeká návrat do minulosti.
1: Tak, krásně jsi to řekl. Teď my jsme se teda bavili, než jsme si pustili Magdalénu, no, o těch kostýmech, ano, o té image, jako když si vlastně vzpomeneš jako na tu dobu, vy jste teda se teď takhle oblíkli. Ano. Chodili takhle i vaši posluchači na ty koncerty, jo, jako byla ta éra taková, já si to moc dobře už jako nevybavuju.
3: No jasně, hele, určitě to tak bylo, protože ona ta zpětně ještě jako ze zpětným pohledem, ta popunková kultura byla vlastně strašně silná celosvětově. Ono se to v tu dobu zdálo, protože samozřejmě starý pankáči to hejtovali, protože přišlo něco novýho, jako vždycky. Zase to bylo něčím provokativní, něčím jiným. Tam šlo prostě o to, že v té době byl ten svět takovej, jak bych to řekl, lidi se, mladí se chtěli strašně bavit. Na jedné straně vzniknul nu metal, který vlastně chodil stejně v oblečené jako ty popankový kapely, měli ty kšiltovky na stranu, ty kraťasy, akorát to bylo trošku naštvanější. No a ten popank byl vlastně takový, jako hele, pojďme prostě hrát trošku rychlejší písničky, prostě punkový, ale pojďme si dělat srandu jako z běžných věcí, takový ten záchudový humor k tomu. Samozřejmě to k sobě mělo to subkultura i to oblíkání a filmy vlastně, že jo, jak byly prci, prcičky, že jo, všechny ty
1: naše filmy. Tak tam všechny tak, ty kapely, jo.
3: Přesně, takže to byla prostě jako popkultura, jako teenage nějakýho popanku. A zpětně, když jsem teďkom po letech šel třeba tady na koncert Sum 41 nebo tak, jsem viděl, že tam jsou ty lidi oblečený, to, co nosil třeba ten Derek v té době z té kapely. Spousta lidí mě tam zastavovalo, právě třeba o 5, o 10 let mladší než já, říkali, jo, na nich a na vás jsme vyrůstali. Jak jsem říkal, hele, ono se to fakt asi nějakým způsobem prostě vrací. A teď to se říká po punku, se říká New Dead Rock, že jo, že to je prostě ne mrtvej rok, ale jako Daddy Rock, že prostě otovský rok, protože těm chlapíkům a holkám je prostě opravdu kolem nějakých 35 až 50, že jo. No, tak se k tomu takhle vracíme a informaci teda mám, prosím tě, že desku vydáváme už teďkon v pátek. Jsme to akorát nevěděli s Ondrou, takže už v pátek vychází na Spotify a tak.
1: Tak, to jsme jenom doplnili, jinak ještě k těm oblekům. No. Takže vlastně pro ty vaše fanoušky, plně z těch základních, z těch prvních let, tak nebude těžký, vlastně nemusí se převlíkat do kostýmů, protože oni stačí jenom, když takhle udělají v té skříně, takhle jenom,
3: tak
1: a vytáhnou ty věci, které nosili na vaše koncerty třeba před těma 20 lety.
3: Hle, stačí na ten koncert si vzít potítko, klíčenku, přesně to blbý, co jsme tenkrát nosili. Ono to bude prostě strašně super. Pojmeme to trošku jako oldies party, víš?
2: No, oldies maškarní hlavně takhle udělat.
1: No a proč jste se vlastně rozhodli vrátit se právě k tomuhle a vrátit se do těch klubů a do těch kulturních domů? To už bylo z toho důvodu, jak jsme říkali, že vás nudí, že vy prodáváte ty haly, tak jste chtěli jako zase...
3: Hele, ne, že by ty haly a tak nudili, ono se to zase tak nevokouká.
1: Jo.
3: Ale tak minulý rok my se to snažíme střídat. Zase nejsme kapela, která by jela každý podzim, každý jaro prostě nějaký kulturákový turné. I když by to šlo, tak jsme to dělali x let předtím. Ale je to lepší si to vybrat tak, že si dáme někdy třeba volno, někdy uděláme právě to halový, který bylo právě minulý rok k tomu Big Beatu. No a k téhle tý desce, když jsme začali přemýšlet, že se to vrací, že to má nějaký výročí, ten demáč a tyhle ty věci, jak se vrací ten pop-punk z té Ameriky sem zase zpátky v té nové generaci, tak jsme si říkali, hele, pojďte to osvěžit těm úplně mladým kapelám, že prostě jsme to tady hráli už před 25 rokama a prostě se nad tím nějakým způsobem prostě zasmát, pousmát, udělat to takhle, no. Já nevím, jestli Ondra k tomu něco má.
1: A musíte se k tomu jakože nějak extra nutit, nebo jak ti bylo, když jsi se vlastně do toho oblík? Jako
2: cítíš se jako dvacátník zase, normálně, já jsem na to čekal celou dobu. Teda Kuba přišel s tím, že... úzký kalhoty, tílko, teď já jsem si připadal jak ty hará pes, že jo? hrozný, pro mě prostě příšerný, konversky, to bylo pro mě hrozný a najednou prostě po 20 letech přijde, hele, musíš mít bufy, vysoký ponožky, kraťasy, prostě ustřižený tílko, no, já jsem úplně v ráji, prostě to je pro mě návrat, absolutně jsem šťastný, už se to nikdy nezmění.
1: A takhle, když o tom mluvíte, jako máte pocit, že jste se vzdálili tomu, tím jste byli před 20 lety, nebo chodíš třeba takhle jako normálně furt standardně oblíkaný, nebo jako už třeba jste najednou zjistili, tyjo, to bylo super, takhle jsme chodili dřív.
2: Standardně oblíkaný, tak mě by, kdyby spotkal ve městě, tak mám normálně roztrhaný triko a tepláky.
1: Takže
2: jo,
1: všechno prostě v pohodě.
2: Ale na koncerty mě tohle prostě, no fakt se cítíš Já jsem se tím mladě, prostě. Jo. Hned tě napájí lumpárny, připadáš si, jak to řekl Kuba, si připadáš jak prostě...
3: Jaký, ale tady jako sičáka taky.
2: Jaký sičák, prostě. Jo, jo. Hned bys něco někomu proved, aspoň z legrace, nebo ne z legrace, prostě bys něco proved.
3: Nejlepší. Takže že teď prostě blížíme se k 50 postupně, ty vole, a prostě jako nás napadají nápady na kanadskou noc, jenom kvůli tomu, že jsme se takhle převlíkli, tak už si říkáme, co budeme dělat technikum na turné. Ono prostě ty alterega funguje, ono si dáš kšiltovku na stranu, oblíkne se jak blázen prostě před 20 rokama, ale my to nemáme, protože bychom nějak doháněli mládí, my si to chceme prostě připomenout na tohle turné a třeba už nám to zůstane, jak říká Ondra. A jestli jsme
1: že
3: se
1: jako
3: zdáleli...
1: Jako v kruhu, že se vlastně vrátíte.
2: Kruh se uzavře.
3: A jestli jsme se nějak zdáleli, tak prostě, jako, hele, my jsme se vždycky oblíkali tak, jak nás zrovna bavilo, jak se to k tomu hodilo, někdy jsme měli tvrdší období, třeba s tou minulou deskou, která mě nějaký hrozně bavila, tak jsme se víc oblíkli jak lokéři, ona je to pódium prostě taky trošku jako divadlo, že jo, kdy chceš prostě něco ukázat, nějak vypadat, ale myslím, že jsme nikdy neměli tak, že bychom si na sebe brali jako něco, co se nám vyloženě nelíbí, to zase ne.
1: Já se musím podívat, jak jsem vypadal já před 20 lety na fotkách, schválně.
3: Hoď to pak na rádio.
1: Já myslím, že právě, že jsem tak nudný, že vlastně jsem byl...
2: Nemáš ten triko?
1: Já myslím, že jo, skoro. Ne, to je asi nový, ale...
3: Možná si narazil na ten správný vkus ale... před 20 lety, ale není potřeba měnit. No.
1: Děkuju. Povídáme si s Rybičkama 48, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
4: trenirkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska kapela Rybičky 48, konkrétně Ondra a Kuba. Bavíme se, no, už jsme tady probírali tu historii, ke který se teď vracíte.
2: Ano.
1: Existuje nějaký kulturák nebo nějaký klub, kam se vyloženě těšíte, že jste tam zažívali fakt jako super časy?
2: Palcát, no. Do Palcátu v Táboře, tam my se těšíme moc, protože někdy před 13 nebo 14 rokama jsme tam byli na turné z Mandraže, když jsme jeli. A od té doby jsme tam měli asi na 10 let zákaz.
3: Ale už jsme se tam objevili.
2: Ale už jsme se tam asi před 3 rokama objevili, protože to změnilo majitele a zapomnělo se to a nějak to znova zrenovovali celý.
3: Tam je to nebezpečný v tom, že hraješ dole a normálně nad tím je spaní, takže vlastně neopustíš budovu a party může pokračovat do jakýkoliv hodiny a můžeš se jenom potom odvalit na hotel.
2: Ještě tam udělali wellness, takže prostě jako dáš si wellness, v tom patře nahoře je prostě diskotéka, vedle toho je ten velký kulturák a nahoře bydlíš, no tak aby se nestalo něco hrozný, když stačí, aby tě otáhli za nohy do pokoje, že jo, takže... To byly takové věci, ale dneska už ne, já to myslím, čtem noviny po koncertech a tak.
1: No ale teď, když se zase vracíte do těch let, kdy jste začínali, myslím, tak se vším všudy, pánové.
3: Jo, se vším všudy. Máš pravdu, no, na tomhle musíme ještě jako se zamyslet a zapracovat na tom.
2: Ano, akorát ledviny a játra a žaludek už tyhle věci nezvládá, takže spíš budeme dělat ty sičákoviny bez toho chlastu.
1: Skákat do bazénu prázdný.
2: Přes do prázdného
3: bazénu, jen tak.
2: Ondra jen tak pro srandu skočí do zdi.
3: No tak hele, když je to prostě vlastně ten koncept vůbec toho celého vystoupení bude žádat, tak se nedá nic dělat, že jo?
2: Vlastně tak, no.
3: Bez alkoholu a šup do prázdného bazénu.
1: Už nebudeš tak vysoko, že v podstatě na tebe skoro ani chlapci neuvidí, budeš s nima normálně
2: standardně.
3: No
2: a to se hodně těšíme,
3: no hele, na tohle se hodně těšíme, že budu zase normálně jako ostatní členové kapely, jako plebs budu na zemi, ale...
2: Zase bude konečně součástí kapely.
3: Zase budu, ale opravdu, to je jako opravdu zase součástí, ono je to hrozně znát. Sice na velkých pódiích je to super, že máme vlastně ten obrovský vysoký riser, já jsem fakt jako vysoko, ale seš tam odtržený. Je to prostě tak, a když jsme třeba už, teď jsme několikrát zahráli tak nějakou akci, že jsem byl právě dole normálně na nízkém prakťáku nebo osmdesátkový, tak seš tam s nima, celý tě to pohltí víc, líp se to

0: cítí, je to příjemnější.
1: Jo, i ten tlak do těch zad, my jsme si říkali na ten velký koncert těm 25 nám příští rok, jak plánujeme. Takže si tam chceme udělat, samozřejmě stage bude nad giganticky obrovská, to je jasný. Ale že my chceme být jako blízko u sebe, jako to mají třeba na koncertě AC/DC. Tady mají taky obrovskou stage, ale jinak oni jsou tak kousek vedle sebe, jsou tam jak v pokojíčku, tak prostě takhle to teď víc koncipovat, no, protože Ondra tam sice byl krásně vidět, fungovalo to hezky.
0: Ale stačí.
1: Jo, ale byl moc vysoko, teď musel si dělat dokonce papíry na to, aby mohl pracovat ve vejškách, že jo?
2: Hele, a pojedete to na Iniry, nebo se vrátíte opravdu k tomu, když jste začínali prostě normálně na standardní
0: hlasech, no, tomu, že by prostě nám jako fakt odešly uši, si myslím.
1: No, já už tak byl dvakrát dluchý, já kdybych si tohle dovolil, a ten řezník vedle mě tady, kdyby...
0: Hele, já třeba jako, já hraju na inýr jako fakt dlouho, a když náhodou si vyndám jako ucho, tak vůbec jako můj mozek nedokáže pochopit, jak to kluci můžou zvládnout, nebo mohli zvládnout bez inýru. To je jako taková je rámus, no, prostě čistý, že...
2: Už jste na to zvyklý teda na
1: to. Hele jo, já jsem to na začátku vůbec neměl rád, ale prostě jsem si na to zvyknul a je to daleko líp, se ti zpívá, líp všechno slyšíš, nebolej přesně ty uši druhý den. A jako jsem dvakrát ohluchnul kvůli té muzice, nebo hodně přišel o sluch, tak se mi to se vrátilo a už to nechci úplně pokoušet. Takže hele, tohle to bude při starým, ale my už jsme takhle jeli i ty kluby, ty kulturáky, ono to sem přišlo někdy před 10-12 rokama, takže pro nás to nebude úplně nový.
2: A vám jako nechybí ten poslech té kapely prostě na tom pódiu, jak... Já to nemám ty inýry, ale já jsem jako na to ptám.
0: Tady se ještě dělá to, že my máme inýry, já mám všechno do inýru, ale kluci mají před sebou normálně ještě bedny, takže vlastně ten věm, to, o čem ty mluvíš, oni mají, protože vlastně z těch beden jde ten tlak, jde ten hluk, všechno jim to jde ještě do ksichtu, ale konkrétně ten hezký zvuk mají v uších.
1: Přesně.
0: Takže vlastně oni se nevošidějí a ještě si chrání sluch. Doporučuju to každému muzikantovi.
1: Nám to jde ještě do těch odposlechů a všechno, takže my tam opravdu ten humbuk máme a navíc máme ještě jako směrový mikrofony do lidí, takže slyšíme i reakce lidí, to si tam namícháme podle toho. A já bych opravdu dneska jako už ohluchnul, to prostě nejdou takhle dvouhodinový koncerty dvakrát za víkend, to bych pak neslyšel jako týden. No.
0: Přece jen ta regenerace ve 40 letech je lehce pomalejší.
1: Je jiná, ano.
2: No, takhle si slyšel, třeba že někdo zařval ze zadu, že jo, z poslední řady. Kuba, něco víš, jako, teď je to takový...
1: Jo,
2: jako,
1: ale já tam mám ty mikrofony, já to slyším možná líp, čověče.
2: Fakt, ještě takhle.
0: Jo, tak to nemůžeš srovnávat zase klub, kde je prostě jako 1000 lidí a kde je 10 000 lidí na festiáku. No, slyšel stejně poslední řadu, nebo?
2: Jo, to jo, ale myslím třeba v tom klubu, když jste začínali, víš, že tam třeba prostě ty lidi...
1: No tak v tom klubu, když jsme začínali,
0: tak... Tam bylo 50 lidí, tam slyšel každý.
1: To jako jo, to máš pravdu. A to už se teď nestane.
2: To znamená, že vaši nejvěrnější fanoušci jsou fanoušci VIP, jako co to konkrétně je? Co jste ti mysleli?
1: S tím, jak jsme teď nabízeli tu VIP stupenku na ten velký koncert, myslíš?
2: No.
1: No prosím tě, protože nám furt lidi píšou, ale už jako léta, že prostě chtějí nějaký VIP stupenky, které budou třeba dražší, třeba, a my to neděláme, my to nemáme moc rádi. Tak jsme, ale jakož nám furt lidi píšou, jak jsme říkali, pojďme to aspoň udělat nějakou formou soutěže. A na ten jeden koncert, který bude mít příští rok, ten jediný za celý rok, těm 25 nám, tak tam to děláme tak, že během tohohle toho podzimního turné a tom Face to Face, když tam přijdeš třeba jeden z těch koncertů a zároveň ukážeš, že máš lístek na ten jeden koncert, tak sem dáš, máme takovou aplikaci, sem dáš přímo u merch stánku do slosování a my každý koncert vylosujeme jednoho člověka, který na tom koncertě konkrétně bude. A ten dostane dva tyhle ty VIP tikety, čili dohromady jich bude 48 těch lidí. Hezky symbolicky za celý to turné, protože 24 koncertů krát dva, že jo? A tyhle ty lidi potom půjdou tam k nám do rodinné zóny, půjdou tam zezadu, budou tam mít nějaký jakože vlastní občerstvení, vlastní alkohol, aby se nemuseli jako nikde jinde tísnit, vlastní záchody. A my jsme to chtěli udělat jenom jako takový pozornost pro ty, kteří se fakt budou snažit to získat. Nechceme to. Ono by se nechalo dát ten lístek za bůra a pak se to tím zaplatí.
2: No,
1: ale mně to přijde takový blbý. My chceme mít všechny vlastně stejné vstupenky pro všechny lidi. Pak máš něco jiného, když jsi v halách a něco je daleko, něco dole, ale tady jsi prostě venku na open airu, tak si myslím, že to bude takhle nejlepší. Takže teď můžou lidi takhle soutěžit a bude jich vlastně jenom 48. To bude vzácnější.
2: Tohle je důležitý teda říct. Takže pojďme to ještě jednou zopáknout. Takže lidi, co vás navštíví teď na tom podzimním. Ne, mají možnost se dostat do VIP zóny na ten velký koncert, který bude příští rok. Ano. Řekni ještě jednou, co pro to musí udělat.
1: Ale přijít na jeden z těch koncertů 24 na tom podzimu, teď to Face to Face, tam bude taková aplikačka a on si tam nahraje prostě to, že na tom koncertě, to už bude vědět, že tam je, a klikne si tam prostě to, že mám tady i ten lístek na jeden koncert, on se to takhle přičte a tím se dá automaticky do slosování. A my na tom koncertě přímo, nevím, první hrajeme v Krnově, tak v Krnově vylosujeme někoho, kdo tam konkrétně je a kdo splnil tyhle dvě podmínky, že tam přišel a že má ten lístek na jeden koncert. tím pádem vlastně nediskvalifikujeme nikoho, kdo by tam nechtěl opravdu jít tak. A vejta a dostane tenhle zlatý stupeň, lupen, který bude prostě jakoby navíc. Tak jsme to chtěli udělat nějakým způsobem zajímavý a hrozně lidí se hlásí, že by to chtěl koupit. To říkám, možná jsme to měli dát za desítku, ty bylo vymalováno.
2: Ne, takhle je to dobrý, takhle to dobrý, že to my jsme ty lidi, říkal, Kuba, že si to zaslouží jakoby nějakým způsobem.
0: My jsme to nikdy nechtěli prostě prodávat, ale ten zájem je fakt jako obrovský, tak jsme chtěli udělat nějaký systém tak, aby si to ty lidi zasloužili a byli odměněni už i za to, že prostě jdou na to podzimní turné a no, odmění, tam bude odměn na to, že tam hrajeme, jo, ale prostě máš jistotu, že jsou to ty fanouci, kteří to opravdu chtějí.
2: Takže lístky na Kačinu sebou.
1: Můžeš to určitě, ono většinou to má dneska každej mailovi.
2: No, takže ale
1: to...
2: tak víš co. Dobře, jdeme na rybičky, dáme si Vstaň, leď hned teď.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak jdeme do finále dnešní hvězdní hodinky na Rock Rádiu Rybičky 48. Ondra a Kuba, bavili jsme se o historii a teď se pojďme podívat do budoucnosti.
2: Teď o hysterii.
1: Tak, hysterie, která vznikla kolem velkého koncertu, který vás čeká příští rok, jeden.
2: Ano.
1: Samozřejmě můžeme zmínit i tu aférku s tím Edenem.
2: Taky jste se chytli, víc tady.
1: Já ne.
2: Ale taky, hele, skoro všude se chytli. No prostě jsme pitomci a udělali jsme si srandu.
1: Ale to bylo dobrý.
2: Jo, a dali jsme tam...
3: My jsme se jako rozhodně bavili, no.
2: Jo, my jsme bavili
3: do otázku, jak ty ostatní.
2: No prostě jsme tam dali velkým nápisem Eden a přitom jsme dali strašně malinký, jo, že jo, takže to vypadalo jako, že máme Eden. A on to byli takovej sociologický průzkum do vlastně kolegů a fanoušků. Jsme si říkali, hele, když to takhle vydáme, tak buď to nám řeknou, že jsme se s tím Edenem zbláznili a nemáme na to, nebo ne. Všichni kolegové i fanoušci říkali, že to je logický krok, tak jsme říkali paráda a navíc to místo, kde to děláme, tak se tam jako ten počet lidí vejde taky. Jo, takže
1: ono na Kačině může... jako, že se tam vejde tolik
2: určitě,
1: lidí. Jako?
2: Určitě, tam jak to máme postavený my, tak se tam jako těch 35 tisíc určitě vejde. My počítáme s nějakým střízlivějším odhadem 20-25 tisíc, chceme mít od 5-10 tisíc lidí víc, než jsme měli na tom našem největším koncertu ke 20, nám, kde bylo 15. Jo? Jo, takže aby to měl nějaký posun, ale myslím si, že z 25 budeme už třeba úplně spokojení, ale více tam vejde. Takže je to pořád velká akce. No, můj sen s tím, jak jsme udělali jakože jeden koncert, tak je, aby v den koncertu bylo aspoň 200 naštvaných fanoušků a já si tam otevřu asi...
3: Na Edenu.
2: Přímo u Edenu, aby tam bylo. A já si tam otevřu párek rohlíků a se smáte. A tak jste naletěli.
3: To nemůžeš tak být, to budeš úplně někde jinde.
1: Já jedu na Kačinu, mějte se tu hezky.
2: Nebo udělám svozový autobusy.
1: Ty bys tam mohl dva dny před tím koncertem chodit, jako kolem Edenu. Víš,
2: ano,
1: jako,
2: ano, že... by to vypadalo.
1: Ale podívej, on už tady, víš, na Zukovce už jsou tady.
3: A nebo
1: už...
3: naopak tě tam sedíme a ty lidi, kteří tam náhodou budou, budeš posílat na to správné místo.
2: To, no to oni mě taky někam pošlo.
3: Na Kačinu.
2: Ano. Ne, tak byla to taková strana, teď už to budeme promovat samozřejmě jako jeden koncert. A je to tak, že to 22.5. příští rok si odehrám fakt jako jenom jeden jediný koncert za ten celý příští rok. Takže bude to takový pěkný svátek naší muziky, těším se na to hrozně.
3: No spíš narozeniny.
2: No,
3: než svátek.
2: Ano, spíš
3: narozeniny, 25. narozeniny.
2: Svátek rokové muziky, ale zároveň naše narozeniny.
1: Hele, a když už to takhle vzniklo, ten Eden vás neláká?
2: Hele, vůbec.
3: Počkej, neláká. No, on by nás lákal, ale zase jsme takový střízlivý, dost bych řekl.
1: No, a myslím, že jste ho zbytečně přizemí.
2: Hele, to bychom jako takhle, návštěvností bychom ten Eden dali v pohodě. Tam jde o to, že my to máme hodně založený na těch ohních a na té show. A když to chceš udělat prostě někdy květen, červen, červenec, no tak prostě musí se v tom Edenu v 10 končit. Jo, a teď já nechci s klukama prostě hrát od 8 hodin nějaký dvouhodinový koncert, aby byly prostě jako tma na posledních 5 písniček. A druhá věc je parkování, teď ty lidi se tam všechno je tam předraží, nemůžeš si tam udělat vlastní catering. Navíc dneska v tom Edenu hraje každý trošku úspěšný, kdo jde okolo. Víš, jako už to není takový, když tam udělal Mára, když to předtím udělali Kabáti, bylo to něčím novýho, teď ta Evička to zase hezky, všem v tom fandím je to super, ale mně je úplně jasný, že to bude jako s Outůčkem, že za chvilku tam bude hrát opravdu úplně každý. A je to super, že se na to dělá, pískám, ty
3: jak z toho hvízdu, rozhodčí, to je paráda. Jsi
1: rozhořčenej hodně. No,
2: ale říkám si, že prostě to bude teď stejný jako s tím Outůčkem a ty lidi tam zaplať pámu, že na ty český kapely chodí, na ty český interprety. Ale my máme rádi trošku vlastní cestu, zkusili jsme si to Outůčko tenkrát, paráda, že to vyšlo super. Ale my se radši uděláme stejný velký koncert u nás na té Kačině, protože to furt stahujeme k tomu rodnému městu a navíc já to mám přes pole 2 kilometry.
3: Jo, já bydlím asi 300 metrů od toho, takže...
2: My půjdeme s Ondrou po koncertě v pantoflích domů přes
1: to
2: les.
1: To ani neříkej,
2: jo.
1: Abys tam ráno potom neměl 30 tisíc lidí u baráku.
2: No, tak
3: udělám
2: se podívám. Udělám ubytko za litra, jo, ale dostanu.
3: Potřebuji zahradu a pěkně parkování pro auto.
1: Po 10 to budeš brát na exkurzi, tak.
2: Jasně.
1: Každej 10 litrů, po 10.
2: Už řekl na přes plotě kukizím hovo na popsek, jo?
3: No, paráda.
1: Hele, a aby jsme to uzavřeli, bude to fakt jediný koncert pro příští rok?
2: Je to tak, žádný keci. V roce 2027 odehrajeme pouze veřejný jeden jediný koncert. Možná tam budou nějaký vipky, že budeme hrát prostě pro nějaký firmy, ale to není veřejný. Asi tam jsou takový, ale prostě jako nebude žádný festival, nebude žádný náš jiný koncert. V příštím roce bude fakt jenom jeden jediný.
1: Tak jo. A máte informace o tom, jak je to s lístkama?
2: Jo, už jsem tady říkal, že nějakých 15, 16, 17 tisíc prodáno, něco takovýhle, 15 bylo před...
1: A kapacita je teda 25?
2: Ne, tam se vejde jako 35, 40 se tam vejde. Tak jak to máme koncipovaný, tak by se to vešlo, samozřejmě to se nechá posunout. My počítáme s minimem 20, 25.
1: Takže nakupujte lístky ještě.
2: Ano.
1: Jak to bylo vždycky na těch poutí. Nakupujte vstupenky.
2: Poslední
1: volné vstupenky, nakupujte, za chvíli pojedeme.
2: No, ještě je čas a máme prodáno dost, takže nemusí lidi kupovat hned, ale Myslím
1: Vánoce
2: si, že
1: jsou takové. Vánoce
2: a hlavně se to bude asi zdražovat. Děláme ty klasické vlny, že to za několik stojí prostě teď.
3: Takže to
2: několik...
3: kupte teď hned, teď to kupujte.
2: Ano, a když si koupíte dva lístky, tak budete mít dva na místo jedno.
1: Panečku. Luci, já vám děkuju. Bylo to super, hezky díky, jsme si popovídali.
3: Děkujeme.
1: Mějte se fajn, ať se daří, ať se vám podaří klubový turné a samozřejmě velký koncert.
2: Děkujem, děkujem.
1: A věřím, že se tady zase uvidíme brzo, ne?
2: Já doufám, že před tím velkým koncertem se ještě potkáme.
1: S tebou jsem se chtěl ještě popovídat o tom tvém podcastu, no tak zase
3: a se mnou teda ne. O jeho podcastu. Tak... Já jsem, abych tady byl taky
1: sám. Naopak, ty jsi tady poprvý, tak to je zase takový... tak to je takový neomšelý, tak zase si sem vnesl určitý novum, jakoby.
2: Ty jsi, že Ondra nemá to.
3: Ty jsi opravdu skvělý moderátor. Inu, skvělý moderátor.
1: Inu, skvělý, Inu, je to tak. Tak jo, chlapi, mějte se a my si jdeme dát loveckou sezónu. Čau.
3: Ahoj.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
8: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rok opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční. Ztráty budou mít taky zemědělci. Ve velké síni Strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. No a úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, dneska polojasno až oblačno, ještě teď po ránu lokálně můžou být nějaký ty mlhy nebo nízká oblačnost, ale od severozápadu zatahování a možnost deště nebo přeháněk během dne. No a ojediněle se můžou objevit i nějaký ty bouřky. Tak na to pozor, denní maxima mezi 22 až 26 stupni Celsia.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě něco málo z našich silnic. Podíváme se do Ústí nad Labem. Tam aktuálně se řeší nehoda v ulici Neštěmická. Srazily se tam dvě osobní auta. Tak pozor na tenhle úsek, překáží to tam v provozu, ale měli byste projet bez nějakých větších komplikací a zdržení. Tak opatrně a šťastnou cestu všem.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio, rokový dovol.
2: Pokračujeme v rokovým dopoledni, 5 minut po 10. hodině s vámi Kamil Dráp. Já vám přeju hezkou středu 16. září. Máme za sebou hvězdního hosta. Vy už se můžete těšit na toho dalšího, který dorazí příští středu. Kdo to je, to vám ještě teď neřekneme, nechte se překvapit. A navíc je ještě čas. Teď se pojďme věnovat muzice, protože jsme toho napovídali strašně moc. Dáme si Merlina Mansona, dáme si taky Scarp a na začátek vám pustím Aerosmith.

0: Pět minut po čtvrt na jedenáct dojíždí na Rock Radio Lindemann. No, vy posloucháte Rock Radio, samozřejmě rokový dopoledne, a pojďme si při dnešním dni, tedy 16. září, připomenout nějaký historický události. Hlavně bych chtěl popřát k nedožitým narozeninám. Dneska 101 let by oslavil B.B. King, což je zásadní postava rokový historie, která ne úplně jako tý pozdní, ale samozřejmě dala základy tomu, co všechno mohlo potom vzniknout. Tak ten by dneska, jak jsem říkal, oslavil 101. narozeniny. Bohužel už není mezi námi od roku 2015, kdy zemřel 14. května, ale dožil se úctyhodného věku. Bylo mu 89 let. Tak na něj vzpomínáme a ještě bych rád popřál k narozeninám člověku, který tady mezi námi je. Je to Dave Sabo, kterýho znáte jako Snakea, tedy kytaristu kapely Skid Row. Ten dneska slaví 62. narozeniny. Je to věčný soudputník Bon Joviho, Johna Bon Joviho. Dokonce ti dva spolu hráli v kapele a dali si takovej plán a takovej cíl, když se rozcházeli, šli každej svojí cestou, tak si řekli, že se budou snažit samozřejmě získat nahrávací smlouvu a dostat se nahoru, a pokud se to jednomu z nich povede, tak toho druhýho veme sebou. A John Bon Jovi na to, jak je obrovský charakter, tak to slovo opravdu dodržel. Takže když na konci 80. let Bon Jovi už samozřejmě se vyhřívali na výsluní, tak právě zařídil nahrávací smlouvu kapele Skid Row a dostal je nahoru a přimluvil se za ně, takže on může vlastně za ten velký start týhletý kapely, který potom bohužel v 90. letech neustál ten velký tlak, a hlavně tam byly obrovský problémy, co se týká střetu ek, jak Sebastiana Bacha, tak samozřejmě právě Davea Saba. No a dodnes se nedohodli. Dodnes spolu nechtějí hrát a Dave Sabo, co se týká Skid Row, i když je tahne v podstatě na pomezí nějakých klubových angažmá a klubových turné a už se nikdy nepodívá do velkých hal a na velký koncerty, tak přesto mu to takhle vyhovuje a není schopný zakopat válečnou sekeru se Sebastianem Bachem a domluvit se. Je to zvláštní, protože on by chtěl a mohla by z toho zase být velká událost. No ale možná, že zase na druhou stranu člověk si má zachovat svůj charakter a svoje přesvědčení o tom, že to takhle má být, i na úkor toho, že třeba není tak slavný a nečerpá z toho svého odkazu tolik, kolik by mohl. Takže zase za to palec nahoru. Takže Daveovi dneska všechno nejlepší a pojďme na Journey, pojďme si dát vohnouty a dáme si taky Billy Talent.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
16: CZ.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky.

0: je Billy Talent na Rock Rádiu, který jsme si dali 5 minut před 10:45. Já tady mám pro vás pozvánku na naše 18. narozeniny, tedy narozeniny Rock Rádia, kde oslavíme plnoletost. A stane se tak v sobotu 7. listopadu ve Zlíně, konkrétně ve sportovní hale Datart. Takže po plzeňských koncertech se přesouváme i na Moravu, jak jste chtěli a jak jste potom volali. Takže se můžete těšit na Rock Rádio, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na taky 3 skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání a který nám přijdou popřát. Můžete v podstatě hádat, protože je tradicí, že vám jména nezveřejňujeme, ale dáváme určitý indicie a nápovědy, který můžete získat z fotky nebo z manuálu, který je pro vás připravený na našich sociálních sítích nebo taky na webu rockoviradio.cz spojený s narozeninama. A máme tam pro vás i další bonusový překvapení v rámci ještě jednoho dalšího interpreta. To všechno proběhne, jak jsem říkal, 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně, tak určitě doražte a pokud chcete přijít určitě, tak si lístky kupte v předprodeji, protože aktuálně je pořídíte za 790 korun, ale s každým měsícem se budou zdražovat o 100, takže za říjen to bude 890 a v listopadu potom 990. Toliko k našim narozeninám, za chvíli Nirvana, dáme si Tanyu nebo Accept a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yes, so.
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Babiše na cestě doprovází minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Dne 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. No a finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dřív se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz Aréně.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Tak, zkoukneme počasí. Dneska polojasno až oblačno a od severozápadu zatahování a možnost deště nebo přeháněk. Ojediněle se můžou vyskytnout i nějaký ty bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
16: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
15: Zkontroloval jsem i situaci, jak nám to jezdí a co se týká dopravy, tak to vypadá dobře v místech, kde ladíte Rock Radio, na těch hlavních tazích a v těch větších městech zatím žádný nový komplikace ani nehody hlášený nejsou, což je skvělá zpráva, tak ať nám to vydrží a v pořádku všichni dojďte tam, kam míříte.
17: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
15: Tak, máme tady elektrický oběd, to znamená, že rozjíždíme muziku podle vašich chutí a přání a o oblíbenou hudbu si můžete psát standardně na náš Facebook, do Messengeru nebo na e-mail obed@rockovyradio.cz. 11:02. Je s vámi Kamil Dráb a já vám jdu servírovat vaše oblíbené pochutiny, nebo respektive až za chvíli, protože první píseň, která startuje vždy, tak je ode mě a dneska si dáme Offspring. No a pak už to bude ve vaší režii.

otvírák dnešního elektrického oběda Offspring jsou za námi a my pojďme na první přání a to bude patřit Davidovi k jeho 35. narozeninám a je to od manželky Nikoly a dětí Davídka a Emičky a samozřejmě také tchýně Daniely. No tak jdeme přát, i my z Rock Rádia se připojeme s přáním všeho nejlepšího a pojďme si dát YouTube.

Rick Allen a Jorn Lande. Tak tahle ta dvojice spojila svoje hlasy v písni, kterou jsme právě teď slyšeli, a samozřejmě to bylo na přání, protože máme elektrický oběd a chtěl si to nechat zahrát Jirka. Já tady mám další zkaz. Ahoj Kamile, prosím o zahrání na lakovnu pro všechny, co poslouchají, a pro tebe Seven Hra s osudem. Od Janči děkuji. Tak si jdeme dát Mladoboleslaváky.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
13: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

0: to come.
1: Dali jsme si Scorpions na Rock Radio v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a tuhle tu krásnou baladu chtěl slyšet Roman a poslat jen tak všem pro zlepšení dnešního dne, který on, jak píše, má na... To ani nemůžu komentovat tady, takže budeme pokračovat dál ve vašich přáních. Čau rockeři, prosím vás o zahrání Třech sester a písničky Modlitba pro partu. Páč parta v práci a doma je to, co nás žene stále kupředu. Díky, Jenda napsal.

Tak tohle byly Hooters a jejich Johnny B přání, který chtěl slyšet Petr a zařadit do dnešního menu elektrického oběda. A já si teď dovolím svoji malou soukromou vsuvku, protože dneska slaví svátek Ludmily, což je moje maminka. Tak jestli poslouchá, ona občas poslouchá, kontroluje mě, jestli chodím do práce, jestli jsem naživu, protože si stěžuje, že jí moc nevolám, tak jestli to tak děláte taky, ratolesti, tak volejte svým rodičům asi víc, oni si to zaslouží, tak já tě zdravím, jsem naživu, jsem v pohodě a přeju ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku, takže Ludmila Drábová dneska slaví, samozřejmě já, přidává se i Šáry, přejeme všechno nejlepší, no a posílám ti tvoji oblíbenou píseň od Valda Gangu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i bardos.cz.

Napsala mi Eva, která zdraví a chtěla v dnešním elektrickém obědě slyšet kvíny, který jsme si právě teď dali, tak přání jsem rád splnil a splním i další, protože tady máme vzkaz od Luďka, který napsal, že by chtěl slyšet k obědu Odysseu Florence 16.30, respektive půl pátý, nádraží Florence. Tak si jdeme dát tuhletu skvostnou skladbu.

Tak tuhle tu věc jste si mohli letos vychutnat na Pekelným ostrovu a zároveň pokud chodíte na koncert kapely Doga, tak víte, že zazní vždy před začátkem. Jejich setu samozřejmě Royal Republic, muzika, která byla na vaše přání a chtěl to slyšet Ondra. Já tady mám poslední asi zkaz, jak tak koukám na čas, a ten je od Venci, který zdraví a chtěl by nechat zahrát cokoliv od Nauaretu, takže předpokládám, že místo toho Uta má být Z, takže Nazaretu, pro naši kolegyni Lídu k svátku. Díky moc, jak jsem říkal, Venca. Tak doufám, že jsem to rozklíčoval dobře a Nazarety si dáme jakožto poslední přání dnešního elektrického oběda. Tímto tady pro mě končí. Kamil Dráb vám přeje hezkou středu. Užívejte ji ideálně s Rockrádiem, ať už při něm děláte cokoliv. A samozřejmě za chvíli po 12. hodině už vás čeká Dan a rockovej voraz. No a tady jsou Nazareti.

0: www.nirkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. www.nirkarna.cz.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
6: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
5: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
6: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
5: A dětem přidáme helmu zdarma.
6: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
5: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Jsou tady krátké zprávy ve 12 hodin a Klára Zemanová, hezké poledne. Český premiér Andrej Babiš se dnes dopoledne v Sofii sešel s bulharským ministerským předsedou Rumenem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. Kanada by se měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie, řekla to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a to v projevu v Europarlamentu. Kanada je podle ní nejen zásadním obchodním partnerem, ale má na dnešní svět podobný pohled, a to od potřeby chránit demokracii přes boj proti klimatickým změnám až po výzvy spojené s umělou inteligencí. No a čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modeně zvýšili agresivitu a získali další 3 sady.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne se zatáhne a odpoledne můžeme čekat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 265 v obci Velký Šenov, okres Děčín, nehoda dvou dodávek. Je tam překážka na silnici, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rokeři, začíná rokovej voraz s Danem. Už je středa, už máme půlku týdne. Já doufám, že už se těšíte na pátek, že máte nějaký plány. Já zatím žádný. Tak vám aspoň pustím nějakou hudbu. Judas Priest, Alice Brichta, anebo Amorphis.
0: Rock Radio.

0: A to byly Bitty and Temptation, What Have You Done? To je písnička z roku 2007, 19 let už stará. A o rok mladší je naše rádio, který 7. listopadu slaví narozeniny. Já doufám, že tam budete u toho, že přijdete s námi oslavit tuhletu událost, tuhletu plnoletost. Můžete se těšit na 3 české kapely. Ty vám zatím neřeknem, ale u nás na sociálních stránkách najdete vlastně už jako nápovědu, tam je ten plakát a v tom plakátu to vyčtete. Kdo poslouchá naše rádio, zná naše písničky, tak z toho plakátu vyčte, která kapela tam bude. Je to docela jednoduchý pro lidi, co to fakt poslouchají. Tak se na to mrkněte, třeba tu uhádnete. No a my tam budeme celý náš tým, budou tam všichni moderátoři, budou tam i hostesky, takže se bude skvělý mejdán, kde zapaříme, budeme se střídat moderování. Uvidíte tam Anabel, uvidíte tam Dandu, Honzu, Zuzku, mě, Kamila, kluky, takže to bude skvělý mejdán. A mrkněte na naše stránky rokovýradio.cz, tam už jsou lístky. A ono se to bude s každým měsícem zdražovat. Teď je to za 790, v říjnu to bude 890, no a v listopadu to bude 990. Takže se spolíháte, že lístky od nás dostanete, tak se zatím nespolíhejte. Určitě nějaký doplacu půjdou, jsem slyšel, že pár už ráno rozdávali. Tak si to radši kupte dopředu, ať jste připravený. A já vám pustím zase nějakou hudbu, ale pustíme si YouTube, ZZ Top, Five Finger Death Punch, anebo Tři sestry Sovy Mazutu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
13: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
16: autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

před ostatníma, vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího, to všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: a to byly ZZ Top, Viva Las Vegas. A my se od ZZ Top podíváme na Skid Row, protože kytarista a zakladatel Skid Row Dave Snake Sabo dnes slaví 62 let a on hlavně, málo kdo to ví, protože tenkrát John Bon Jovi někde v nějakém rozhovoru říkal, že vlastně on byl původní kytarista Bon Jovi, John Bon Jovi, a vlastně nahradil ho v 83. Ricky Sambora, takže vlastně oni byli kamarádi od mládí s Bon Jovim a tak hrál u něj v kapele. Pak se odřízl a v 86. založil s Skid Row ještě s jedným, takže my mu gratulujeme k jeho narozeninám 62. a přejeme mu všechno nejlepší za rokový rádio. No a my si Bon Jovi dáme, ale trošku starší už jako bez něj, už je to asi 9 let po tom odchodu a pak nás čeká POD a divoký byl Plakala.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
14: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rok opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rokové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rok opeře Praha. Rok opery.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Profikolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne, ve 13 hodin jsou tady zprávy a Klára Zemanová. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých nebo nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu více. Vyplývá to z údajů Ministerstva životního prostředí. Do koše je ale vyhazuje téměř každý pátý Čech. Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou nejčastěji o 4 až 6%. Vyšší růst zaznamenávají nedostatkové technické a provozní profese. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se spíše na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Vyplývá to z průzkumu. A závěrem sport. Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu dnes na webu oznámilo, že ročník začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne se zatáhne a odpoledne můžeme čekat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
13: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Na trase Turnov-Liberec mezi 35. a 36. kilometru dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je tam prekno na komunikaci, je to sjízdný se zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
12: Tak, rockeři, máme první hodinku rockovýho razu za sebou. Já koukám na čas, máme 6 minut po 13. Trošku nestíhám, tak jdu rovnou k hudbě, ať to tady neprotahuju a já vám zahraju pecku Eagle Eye Cherry Safe Tonight.
10: Rock Radio.

0: slušná muzika.
1: Hýmlholoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.
2: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: To byla Nostalgie Nazarete a jejich Dream On. A my se půjdeme podívat na fotbal na Danu Výkop.
1: Rock Radio. Danův Výkop.
0: A dneska nám začíná Evropská liga, základní část. Skupiny už se nehrajou, už to je klasická jakoby tabulka. A máme starého známého, kterýho Sparta potkala, a je to Ararat Arménia. Už se potkali, ale to v konferenční lize minulý rok, v třetím předkole. Tam to bylo jednoznačný, Sparta vyhrála 4-1 a pak 2-1. A dneska v Jerevanu uvidíme, jak Sparta zabere, moc se jí v lize nedaří. Za to Armeni, to je docela, teďka hrajou dobře v té lize, ale mají podobnou bilanci, co jsem koukal. Takže uvidíme, ale myslím si, že Sparta by měla vyhrát. Je tam i bookmakeri na ně sázej, že by mohli jednoznačně vyhrát. Budeme spolíhat na Alcocera, na křídelníka, který v posledních třech zápasech dával góly, tak vždycky Sparta vyhrála. Takže se Alcocer dneska dá gól, porazí Sparta. Jde tam o koeficient, takže doufám, že se jim to podaří. A my se podíváme na hudbu a nás čeká Miroš Majdá, Kiss anebo The Calling.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Anagory, brds.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
14: A tomu říkáte hodně?
16: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.

classica. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

to the show. Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

A to byl Miroš Majda a Lavina, pecka z letošního roku. Co jsme se to tady s Kamilem naposlouchali? To bylo pořád dokola tady. A my jsme dneska měli v 9, nebo Kamil dneska v 9 měl hosta a byl to hvězdnej host, byly to Rybičky 48. Kamil se s něma o 9 povídal, ptal se na teďka na to tour, co jedou, jak se to jmenuje, Face Tour, Face. Takže to je po těch kulturákách a klubech malých, kluci se...

0: vracej ke kořenům a začínají teďka 2.10., takže se můžete mrknout u nás na rockovyradio.cz na podcasty, kdo to nestihl, a tam už to máte, tak si to tam koukne, ne podcasty, na hvězdný host, tam si to rozkliknete a tam už tenhle ten rozhovor bude, bude i na YouTube, bude i na Spotify, takže si to najdete a poslechnete se, kdo to nestihl, ať se něco rozvíte. Ještě se tam kluci bavili o příštím roce, co jsem tak letmo slyšel ještě v rádiu, tak bavili se o tom na Kačině, o tom koncertu, co mají ten jeden, jak to vypadá jak Eden, tak právě o tom vykládají, proč to nemají v Edenu, proč to je na Kačině. Tak si to poslechněte, kdo máte tuhle kapelu rádi. A já vám pustím další hudbu, nás čeká Panoptiko, Good Charlotte anebo Nightwish.
1: Trenírkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětiraje.cz.
15: Bude vejdán.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rokový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Jsou tady další zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Poslanci se budou příští týden zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodu starších penzistů. Schvalovat mají například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek, svolání mimořádné schůze z koaličního podnětu na úterý a na středu dnes novinářům oznámil předseda sněmovny Tomio Okamura. A úřadující vícemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude oblačno zataženo, během odpoledne a večera se vyskytnou přeháňky, lokálně i bouřky, nejvyšší denní teploty 24-26 stupňů.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Dávejte pozor, v ulici Radlická v Praze je nehoda. Čtyř vozidel, je tam třikrát auto a jednou motorka. Na místě zasahujou složky integrované záchranné služby, probíhá tam vyšetřování nehody. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
10: Rokovej voraz.
12: Tak, rokeři, jdeme do finále, poslední hodinka rokovýho vorazu s Danem. No a já, když jsem přijel dneska do práce, tak kolega z vedlejšího rádia Jirka mi říká, hele, budu si objednávat jídlo, dáš si se mnou? A já říkám, jo, co tam máš? A on šunka fleky, říkám, tak to já mám rád, tak to si dám. No, bylo pro 11:45 a ve 12:45 mě klepe tady na studio a říká, já jsem to, Dane, zapomněl objednat. A já říkám, to ti, Jirko, děkuju, že jsi mi zařídil oběd. Takže jsem byl bez oběda. Zaplať pámu, že já už jsem zvyklý, já mám tady vždycky dopředu nějaký krabičky, takový ty ohřívací, tak jsem to tady zmákl a nebyl jsem aspoň v ohladu. Já doufám, že takový kolegy nemáte, který se na vás doslova, co vy, nemůžu tady říct, vy se můžu. A jdem k hudbě a já vám pustím Whitesnake, Micka Jaggera, Grayson, vzdálená. To je přesně vzdálená jako ty moje šunkafleky.

0: Kelly Whitesnake, Here I Go Again. Já jsem to tady úplně voholil, naladil jsem si osmdesátky tady, úplně jsem si představil ten klip, jak ta krásná ženská tancuje na těch dvou bílých jaguárech. Já to viděl nespočetněkrát. To je moje oblíbená kapela, protože vlastně při rozhovoru, když se mě ptali, v jaké kapele bych chtěl hrát, tak jsem říkal Whitesnake na kytaru. Miluju tyhle osmdesátky. Písnička původně vyšla v roce 82, ale nakonec v roce 86 přidal na album Whitesnake, takže byla znovu zarazená a je to jeden z největších hitů téhle kapely. A je to pro lidi, kteří jsou po rozchodu a začínají znova od nuly, tak je to pro vás, protože vás tohle hezky naladí, že jdeme znova a zase nás čeká další láska, nebojte. A já vám pustím další hudbu, protože jsme v poslední 40 minutovce rokovýho vrazu s Danem a mám tady pro vás přichystaný pecky jako Gabrielu Gončíkovou, Europe anebo Bruce Dickinsona.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
8: To je úplně k sežrání.
9: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Cože? Říkala Yogis?
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Mami, já mám řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
17: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
19: Yes, so.
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
19: La Tropical!

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Asi u nás není jedinec, který by neznal legendární song pánu Uhlíře a Svěráka, ve kterém se zpívá Byl to ten slavný den. Tak přesně ten mě napadl dnes ráno. Nesnad, že by k nám do Zlína zavedli elektrický proud. Fakt nejsme taková divočina a pár let už ho tu máme. Ale dnes přesně před 25 lety opravdu nastal protuzemský motorismus slavný den. Neděli 16. září 2001 přesně ve 14 hodin a 2 minuty se totiž Tomáš Enge stal prvním a doposud jediným Čechem, který odstartoval do závodu Formule 1. Aby tento okamžik měl punc něčeho opravdu výjimečného, stalo se tak na doslova kultovním okruhu v italské Monze. Ovšem, nebylo to úplně jednoduché, jeho modrý monopost stáje prost, totiž v tehdejší době úplně nevynikal spolehlivostí. Sám na to vzpomínal, že nejdřív exnul motor, pak převodovka a ve finále elektronika. V kvalifikaci si běžel pro náhradní auto, když to ostré zaslo, ale nakonec nejelo ani to. Takže byla vysoká pravděpodobnost, že v závodě cíl neuvidí. Nakonec ale byl Tomáš klasifikován na 12. místě, když výhru bral poprvé v kariéře Juan Pablo Montoya. Tomáš Enge pak odjel ještě závod ve Spojených státech a nedojel v Japonsku, čímž se jeho kariéra v F1čkách uzavřela a zatím nikdo jiný na Toma nenavázal. Prostě 16. září 2001 byl to ten slavný den, kdy formulí byl provezen Tomáš Enge.
0: Rock Radio Motokeci. Rock

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

skvělá Gabriela Gunčíková, Černý anděl. Zrovna dneska jsem Gabrielu Gunčíkovou na sociálních sítích objevoval, říkám, to je tak hezká ženská. Kdyby to Gábo slyšel, až tak jsem sám, jo, napišně, jo. A já už se blížím tady do finále rokovýho vorazu, chybí mě nějakých 22 minut, kluci už jsou nachystaný. A já se s váma budu pomalu loučit, uslyšíme se zítra zase u rokovýho vorazu od 12 do 3, tak si mě laďte, zase něco připravím, budeme se o něčem bavit. A já vám pustím ještě nějakou hudbu, Van Halen, Red Hot Chili Peppers, Beatle Beast, Olympic, jednou. To je takový hezký, jakože začne to Jandou a přichází Janda. Takže Janda. A já s vám budu teda loučit, tak se mějte hezky a čau. Zavřete oči. Neříkejte nic. Zavřete oči.

0: funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Kráva, kráva! Kapr,
3: kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos.
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
7: Na kraji zamíchej.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
15: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
16: Jsem!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Ratata, rararata, trička, ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
18: Rock Radio.
19: Ahoj, tady je Petr Janda, abych chtěl pozdravit všechny posluchače Rock Radio.

0: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
1: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
0: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
1: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Usnula?
0: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Češi pomáhají Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace vybraly už přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. Jejich pracovníci radili školám, obcím i veřejnosti s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Jak píšou novinky.cz, k rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Kabinet krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Zoo lákají návštěvníky i na speciální programy. Například v Táboře bude tato sobota patřit surikatám, které si návštěvníci budou moci prohlédnout opravdu zblízka. Více říká ředitel zoo Evžen Korec.
11: Naše skupina je zcela ochočená, takže při komentovaných prohlídkách je možné vstoupit i do výběhu a vidět je z bezprostřední blízkosti. Jsou to velmi milá, zajímavá zvířata. Jsou to nejoblíbenější zvířata pro děti.
10: Komentované krmení surikát začne v Táborské zoo v sobotu ve 3 odpoledne. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia. Ten před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Dnešní utkání má začít v 18:45 našeho času. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Bouřky momentálně probíhají někde na Litoměřicku a taky kolem Kralup nad Vltavou a od západu se blíží další bouřkový mraky. Vypadá to, že celá západní polovina České republiky bude postižená právě oblačností a taky srážkama a ty bouřky právě ty by měly být od Vysočiny přes Pardubice, Hradec a taky střední Čechy. Naopak na Moravě, tak tam by měly zůstat v suchu, krásný polojasno a pro celý Česko dneska platí průměrný teploty kolem 25 stupňů. Přes noc klesnou asi na 11 a zítra už zase polojasno. Naopak na Moravě zítra trošku sprchne a jinak průměrně zítra kolem 19 stupňů Celsia.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
9: Rock Ostrava.
12: Autobus a tři osobáky se srazili na silnici 27 mezi Mostem a Havraní. Kvůli tomu, že je to takhle velká rozsáhlá nehoda, tak je tahle silnice uzavřená v obou směrech. V Komárově u Opavy na Ostravský, tak tam se srazil autobus s osobákem, i tam určitě čekejte nějaký dopravní komplikace. V Chebu je to Ašská ulice u čerpací stanice Shell, kde se srazili dva osobáky, i tam se určitě zdržíte. No a čerstvá nehoda proběhla teďka před chvílí na ulici Milady Horákové v Praze. Je to ve směru na Holešově na křižovatce s Badenyho ulicí, zhruba někde na Hradčanský. Taky tam dávejte pozor.
9: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
12: Rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a 4 minuty. Kuba Vaňa u mikrofonu a dnešní vysílání chci věnovat všem, kteří si tak nějak prodlužujou víkend. Všichni, co už dneska máte padla a zítra a v pátek jste si udělali volno, buď si děláte třeba home office, mrk mrk, samozřejmě víme, jak to chodí, a nebo si prostě na férovku berete v práci volno, abyste si užili tenhle ten krásný víkend v půlce září, tak samozřejmě pro vás, ale nejen pro vás je věnovaný dnešní vysílání rokového odpoledne. No a když už jsme u toho, tak samozřejmě nesmí chybět rocková hudba, že jo, když je rockový odpoledne. Bude Dio, We Rock, tak to se samozřejmě hodí. Guns N' Roses a jejich úžasná balada Don't Cry, taky JT Corp, anebo Ozzy Osbourne právě teď na Rock Rádiu.

0: Dio a jeho pecka We Rock právě teďka dojela 15 hodin 21 minut na Rock Rádiu. A jestli chcete vy slyšet pořádný rock i tuhle tu sobotu 19. září v Luboký nad Vltavou, tak nás teďka pozorně poslouchejte, protože pro vás máme dva lístky na Olympic.
1: No, Olympic samozřejmě není potřeba představovat, tahle ta legendární kapela, kterou znáte nejenom samozřejmě z vysílání Rock Rádia, ale prostě pokud jste na světě v posledních 60 let, tak jste prostě jako nemohli minout kapelu Olympic. K tomu ještě kapela Seven zahrajou teďka v sobotu v Luboký nad Vltavou v Postřižinský zahradě. No a dva lístky tady pro vás máme a potřebujeme se jich nutně zbavit.
0: Hele, úplná klasika, prostě otevřete Facebook, tam si najděte stránky Rock Rádia a tam nám napište do zpráv, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. Nezapomeňte k tomu taky napsat vaše telefonní číslo, ať vám tak za hodinku a čtvrt, až budeme jednoho z vás vybírat, kde od nás dostane, mohli zavolat.
1: No, abyste nebyli tak napjatý, tak vám to čekání trošku zkrátíme samozřejmě a čím jiným než rockovou muzikou budou Skeleti, taky Doga anebo Offspring, Hit That.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
8: Kupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Zadarmo?
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál.

0: Skeleti Victorious právě teďka na Rock Rádiu máme něco po půl čtvrtý a samozřejmě, že vás chceme pozvat na jednu takovou skvělou akci, jestli teda jako si můžeme dovolit vás pozvat na své narozeniny, protože
1: teda bychom
0: vlastně,
1: mohli jako
0: vlastně už jsme tady taková roková parta, že jo, takže si myslíme, že si zasloužíme slavit ty narozeniny spolu a když to jsou 18. narozeniny, tak to samozřejmě musí být pořádná party, která bude stát za to.
1: Abyste si nemysleli, samozřejmě mluvíme o narozeninách Rock Rádia a budou se tentokrát dít ve Zlíně ve sportovní hale Datart, takže jdeme do trošku většího a hlavně, aby jsme trošičku taky vzali fanoušky právě ze Zlínska a tady z toho okolí, takže doufáme, že tam budete rozhodně s náma. Bude se to dít 7.11.2026 a to, co tam bude hrát za kapely, to vám úplně jakoby prozradit ještě nemůžeme, a když se podíváte na naše sociální sítě, tak tam jsou takový malý nápovědy na to.
0: Podívat se můžete taky na naše webové stránky rockoviradio.cz. Hele, a upřímně, když se podíváte na ten obrázek k těm narozeninám, který tam je, ono to není zas tak těžký uhodnout.
1: Jako není, no.
0: Nám to zatím ještě nikdo nepotvrdil. Máme takový tipy na tři kapely, který znáte z Rock Rádia, jsou to tři české kapely. Máme tipy, kdo by to mohl být, ale zatím nám to nikdo nepotvrdil. Každopádně na tom webu, když už tam budete, pořiďte si ty lístky na ty narozky včas, protože teďka v září jsou za 790, ale příští měsíc už budou za 890 a v listopadu už za 990, takže rychle.
1: Takže honem, honem, ať se tam všichni vidíme a my vám zatím pustíme další muziku. Hymn, taky Avantasia, anebo Dan Landa, to vás

0: čeká už za chvíli.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Kráva, kráva!
6: Kapr, kapr, husa, husa!
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
12: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
13: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
12: Zadarmo?
14: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukoradi.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový D Etevist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: pomoc. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
1: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministerstvo vnitra spustilo informační kampaň k obecním a senátním volbám. Má podobu 7 videí, která mají lidem co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Na kampani s heslem Váš hlas, vaše volba můžete narazit na sociálních sítích. Rodiny ve finanční tísni mohou žádat o příspěvek na volnočasové aktivity dětí. Díky projektu Darujeme kroužky dětem můžou získat na pololetí až 1,5 tisíce korun. Peníze je možné využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky. Aktuální výzva, která začala dnes, potrvá do 24. listopadu. Všechny potřebné informace jsou na webu darujemekroužky.cz. Veřejnost a lidé z hudební branže se dnes rozloučili se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. Ve velké síni Strašnického krematoria v Praze se sešlo mnoho jeho kolegů, třeba Ivan Hlas, Ondřej Hejma nebo Ondřej Soukup. Na spoluzakladatele a frontmana kapely Jojo Band zavzpomínala i Marie Rotrová.
13: Mě bavilo to, jak přenášel ten humor z těch muzikantských šaten do svých textů a vždy mě to až překvapovalo. A jak to bylo fajn a hrozně mě to bavilo a vůbec jako Jojo Band byla totálně pozitivní kapela, která mě vždycky jako nutila skoro k tanci ze židle.
12: Richard Tesařík zemřel po těžké nemoci 6. září, bylo mu 80. Čeští volejbalisté dnes zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. Od 9 večer je čeká utkání proti Slovinsku. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji. Itálii včera podlehli 1-3. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dnešní den doprovází oblačnost, taky přehánky a hlavně bouřky. To se týká zejména české části, to znamená Čech. Momentálně to bouří od Liberce až prakticky k Praze, no a taky v jižních Čechách, někde tady kolem Tábora až k Sedlčanům. Jinak samozřejmě budou pokračovat teploty někde kolem 25 stupňů. Na Moravě tak tam zůstanete v suchu, to vám samozřejmě všichni závidíme. Máte tam polojasno, teploty tam kolem 26 stupňů. V noci bude průměrně po celé republice asi 11. No a zítra si to s Moravákama zase vyměníme, aby to bylo všechno fér, protože právě na Moravě bude zítra pršet, bude tam kolem 18 až 20 stupňů a v Čechách zase polojasno a teploty kolem té 20.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život.
14: Rock Radio. Doprava.
19: Dejte si pozor, v ulici Milady Horákové v Praze jsou tam v sobě dva osobáky, takže můžete určitě počítat s kolonou. V ulici Pražská přímo na Kurovém objezdě v Mostu, tak tam jsou v sobě taky dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. Bez zranění se taky to vypadá, že se obešla nehoda na silnici 11 u Opavy. Je tam v sobě osobák s nákladňákem, opět tam ale bude určitě nějaký zdržení a pár minut se rozhodně zdržíte na D7 na 68. kilometru směrem na Chomutov. Je tam osobák ve svodidlech, takže pozor na to.
14: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio, rokový odpoledne.
15: Rokový odpoledne je tady pořád s váma, stejně tak Peťa Janda a Kuba Vaňas. Máme už skoro 4 minuty po 16. hodině a samozřejmě připomínáme, že kdo chce vyrazit na olympiky do Hluboký, tak se nám ozvěte.
19: Napište na Facebook prostě rozpráv, proč ty lístky máme rád vám a připište k tomu telefonní číslo. Asi za 3/4 hodinky vybereme jednoho z vás. Teďka už je ale samozřejmě na pořadníku další muzika.
15: Máme tady Neila Younga, budou taky Aerosmith, naprosto amazing. Bude taky Baby Metal, tohle japonská dívčí senzace White Flame. Ale teď už mám na lehátku společně s kapelou Horký žeslíže na Rock Radio.
20: Žádný problém, žádné stresy, futbal, Ronaldinho, Messi, já tu varím, želím, perem, či se na to ne. Ty tu kukáš na zápasy, mě tu možet, uděl si kým na těm, ani nakryčím.
21: Mončiči.
22: Mončiči.
20: To

0: Neil Young a jeho peska Rockin' in the Free World právě teďka dojíždí na rádiu v 16 hodin 20 minut, přesně 4:20. Já si říkám, co asi tak jako lidi teďka momentálně dělají, jako třeba sváča možná teďka, ne?
1: No rozhodně, kafe, takový to odpolední udržovací. Takový
0: co?
1: To, ano, no úplně ideální, hele, siesta se tomu říká.
0: Siesta.
1: A to je jedno, jestli pracujete prostě někde na stavbě nebo v kanceláři nebo někde, tenhle ten čas je prostě na siestu, ale co k tomu, člověče?
0: No jako já vždycky, když si dám takovouhle siestu, tak já si k tomu rád něco pustím, ale něco jako krátkýho, víš, ne, film, ale třeba něco, co má takových 15-20 minut, prostě něco takovýhle.
1: No nejlepší
0: prostě.
1: Jenom tak poslechovka nějaká,
0: jo,
1: že jo?
0: Jo.
1: Hele, já třeba nevím, jestli posloucháš podcasty, ale zrovna jeden tady pro tebe mám, Peťo.
0: Fakt jo, povídej a co pak, no, co
1: prosím
0: pak to bude?
1: Tě, tak samozřejmě víš, že v 9 ráno vždycky chodí ke Kamilovi hvězdný host Rock Rádia a já se tady koukám na náš web rockoviradio.cz a v sekci playlisty, ještě v podsekci hvězdného host Rock Rádia už je 149. epizoda právě z dnešního rána, kdy tady byly rybičky 48.
0: Takže vy, co se na to chcete jít podívat, protože si právě třeba zrovna teďka děláte tu svačinku, tak si otevřete ty stránky rockoviradio.cz a tam to všechno najdete a můžete si to, o čem dneska rybičky mluvili v rádiu, poslechnout.
1: 100%. My jsme zatím ještě nekoukali, o čem mluvili, ale právě to nás teďka čeká, ale ještě než se k tomu dostaneme, poslechneme si Theory of a Dead Man, budou taky Tři sestry, ať seš punk, anebo Soundgarden s jejich legendární záležitostí Black Hole Sun.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Zadarmo?
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje CZ.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
17: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce.
2: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
15: Rock Radio. Rocková muzika.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Theory of a Dead Man a pecka Not Meant to Be právě teďka dojela na Rock Rádiu. No a my budeme za chvilinku rozdávat lístky na Olympik na 19.9. do Hluboký nad Vltavou. Už dokonce máme i výherce, takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už tady všichni uslyšíme.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do

0: stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, v sobotu hrajou Olympici na Hluboký, no a samozřejmě tam nebude chybět ani posluchač Pavel. Ahoj, já tě zdravím ve vysílání.
2: Zdar pánové, a taky.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám řekl po telefonu, že teda posloucháš Rock Radio každý den už hodně dlouho a že tady to je poprvé, co jsi získal nějaký lístky, je to tak?
2: Ano, ano, správně.
1: Tak to je paráda, že konečně na tebe taky došlo, my jsme moc rádi. No a ty jsi vlastně zvolil takovou dobrou strategii, ty jsi totiž použil svoji manželku k tomu, aby si tak jako vylákal z nás.
2: Protože má dneska svátek, že jo, a já jsem na to, ne že bych na to zapomněl, aha, ale tak nějak mi to vypadlo z hlavy.
3: Ono už to málem znělo hodně divně, když Kuba řekl, že jsi použil manželku, aby si dostal lístky.
1: Prosím tě, co tě napadá, ty seš opravdu. Ne, samozřejmě, protože jsi nám napsal do zprávy, že tvoje manželka má dneska svátek, tak by se hodilo, kdyby si mohl takhle překvapit těma lístkama, a to se povedlo. Už jsi to stihnul sdělit, anebo zatím ještě pořád neví?
2: Ne. Já jsem, tak když jsem nevěděl, jak to dopadne, že jo, tak jasně, jsem nechtěl, aby byla to nějaká očekávání.
1: No tak paráda, hele, tak stačí vlastně teď už jenom třeba cestou z práce, nebo seš ještě v práci?
2: No já budu až do rána.
1: Ne? Jo, tak ty to jsem brďo, chtěl říct, cestou z práce koupit kytku a řekneš, hele, v sobotu jdem na Olympiky, tak to nevím, jestli nad ránem taky, ale i ráno můžeš přinést kytku, samozřejmě, to víš, že jo?
2: No, já myslím, že okolo 5. ráno žádný non-stop kytky neprodává.
1: No hele, tak můžeš něco natrhat na louce, každopádně, ať si to krásně zludmilo. Užijete, zdravíme, přejeme jí taky všechno nejkrásnější k svátku a užijte si v sobotu Olympiky, hele. Čau.
2: Díky moc, pánové, ať se vám daří. A pozdravujte i ty ostatní.
1: No jasně.
3: Budem, ahoj. Čau, čau.
2: Hele, kluci, čau, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Vůbec ničeho se nebojte, protože tady ty lístky budeme rozdávat ještě i nadcházející dny. Teďka už si ale dáme Škvory, Architects, anebo Green Day a Basket Case.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: To je úplně k sežrání.
7: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Muž podezřelý ze špionáže pro Čínu zůstává ve vazbě. Rozhodl o tom pražský vrchní soud, který tak vyhověl stížnosti státního zástupce. Zrušil také vrácení případu k došetření. Městský soud tak bude o obžalobě rozhodovat v hlavním líčení, které je nařízené na 14. až 16. října. Česko bude opět hostit největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky proběhnou o tomto víkendu na letišti v Mošnově. Policie upozorňuje, že v jeho okolí mohou nastat dopravní komplikace. Doporučuje, aby lidé na akci jeli například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by tam měli vyrazit s větším předstihem. Premiér Andrej Babiš vyzval evropské lídry, aby se snažili ukončit válku na Ukrajině. Jako příklad jim dal prezidenta Spojených států Trumpa a jeho telefonáty s ruským prezidentem Putinem. Válka na Ukrajině byla jedním z témat Babišova dnešního jednání s premiérem Bulharska. Zhruba za hodinu začne jubilejní 20. ročník festivalu Noc literatury. V Praze nabídne čtení na 23 netradičních místech v Holešovicích a současně se k projektu připojí více než stovka měst a obcí po celé republice. Pokračuje mluvčí českých center Jan Dlouhý.
14: Číst se bude v bývalých továrních a průmyslových objektech, které dnes slouží kreativním oborům, kultuře či vzdělávání, ale také v galeriích, knihovně a dalších prostorách. Ukázky zazní v podání předních českých herců.
13: Letošní podtitul nese název Navigace odvahou, inspirace příběhy. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
12: Rock Radio, počasí.
15: Vypadá to, že dešti se dneska nevyhne v Čechách víceméně vůbec nikde. Momentálně nám prší hlavně na kolem Hradce Králové a Pardubic a taky už to začíná i v jižních Čechách. Bude to ale jen horší a horší, jde to totiž z jihu směrem na sever. Takže si myslím, že v pozdních hodinách bude pršet i v Praze. Co se týče teplot, tak máme dneska kolem 25 stupňů a večer to padne asi na 11. Zítra by nás mělo čekat polojasno, čili už žádný déšť možná, akorát ojediněle by mohlo pár kapek padnout na Moravě. Jinak teploty zítra kolem 19 stupňů.
16: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
12: Rock Radio. Doprava.
17: Praze na Dobříšský u Smíchovského nádraží si dejte pozor na následky nehody dvou osobáků. Stalo se to ve směru na Hlubočepy, takže na jih. Ve Zlíně se taky bouralo, dva osobáky se střetly na křižovatce ulic Vodní a Zarámí. I tam projíždějte opatrně. Na příjezdu do jihomoravských Pohořelic, tak ve směru od Brna, tak pozor na převrácený auto, tam právě teďka probíhají vyprošťovací práce, vznikají tam kolony, být vám je radši si najdu nějakou aplikaci, aby se to lépe objelo. A bouralo se taky v Děčíně, dvě auta se srazila na sjezdu z 13, to znamená z takový tý, jak se tomu říká, sudecká magistrála, tak právě sjezd u nádraží na Kamenickou ulici, tak tam bouraly dva osobáky a právě teď tam taky zasahují záchranáři, takže počítejte určitě se zdržením.
18: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
15: 17 hodin a 4 minuty k tomu. Kuba i Petr za mikrofonem a rokový odpoledne je právě svojí třetí hodince. Svátek o páté dneska slaví Ludmila. A Ludmilu, tak tu si myslím, že znám jenom jednu. A to byla moje oblíbená profesorka na češtinu. Takže jestli poslouchá, tak paní profesorko, moc vás zdravím. A snad už jsem se i naučil česky.
17: No tak samozřejmě dokazuješ to každý den. Samozřejmě taky Ludmila je držitelka lístku na olympiky, že jo, volal nám Pavel.
15: Přesně tak.
17: A právě jeho Ludmila dneska taky slaví. No a samozřejmě Loli, tak ty zdravíme taky všechny Loli a přejeme jim krásný svátek, užívejte dnešní, no teď ještě zatím v Praze třeba slunečný den, ale kdo ví, jak je u vás, když tak, kdyby náhodou pršelo, tak se říká, že prší štěstí, že jo, a teď právě od nás prší i rocková muzika.
15: Čeká vás Uriah Heep, taky Arakain se přijdou podívat na jejich ztráty a nálezy, ale teďka už si dáme Scotta Stappa a jeho What I Deserve. Rokový odpoledne, jede dál.

0: Oasis se rozhodně nekoukají zpět s nějakým hněvem. Aspoň
1: no ty,
0: o tom...
1: ty rozhodně nikdy.
0: Ne, rozhodně nikdy, ne. Dohrávají každopádně na Rock Radio 17 hodin 21 minut a já ti musím, Péťo, říct, že jsem zase dneska o trošku radši, že žijeme tam, kde žijeme.
1: Fakt jo, a kvůli čemu?
0: No protože já jsem teď třeba viděl, už kdybychom žili třeba jenom na Slovensku, tak takhle, teď myslím, mám konkrétní důvod, ne, že by Slovensko bylo nějaký jako horší nebo něco, ale já jsem tady viděl, prosím tě, záběr, jak v obci Blatnica v okrese Martin na Slovensku, týpek prostě jenom tak něco dělal na traktoru a najednou na něj vyběh medvěd.
1: Ježišmarja.
0: No víš, a to no, já si říkám, tak... to jsou věci, které se v Česku vůbec nestávají. No, tady jasně, jako pár medvědů občas zabloudí, že jo, do Beskyd ze Slovenska, ale nejsou tady zase takhle běžně, že by spotkal...
1: Jako máme tu lvy zase. Jo, občas se tady někdy objeví taky vlk.
0: Jo, já jsem si teď říkal, co to, jako já máme ho ve znaku, ale úplně to nežijou.
1: Já jsem si spletl lvy a vlky.
0: Pak ne, taky vlky ještě vím, že máme. V Brně občas uteče nějaký klokan, to občas jsme o tom četli, viď, anebo nějaká puma někde. No ale divočáci třeba, jako takhle, vlci jsou plachí, že jo, ale jde občas potkat divočáky a ty taky umějí být občas takový nebezpečný.
1: Uměj, hlavně když je potkáš někde na poli nebo něco takového, nebo když mají zrovna hlad.
0: A potkal jsi někdy na poli?
1: Jo, jednou, jako malej kluk, kdy jsme dělali, asi v 10 letech jsme dělali kruhy v poli, kde rostla kukuřice, že jo. No a najednou jsme vedle nás slyšeli takový šramocení a chrochtání, a takže si myslím, jako nemyslím, že to byly děti z vesnice od vedle, který si z nás dělali srandu.
0: No hele, taky to mohl být lev.
1: Taky to mohl být lev,
0: každopádně. Teď už Guano Apes budou taky Foo Fighters a nebo rybičky, a nebojte, ty jsou docela neškodný a hlavně ještě nejsou starý.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Kráva, kráva, kapr, kapr.
17: Kapr, kapr, husa, husa.
18: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák.
17: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
18: Krůta, krůta, tchos!
17: Nech toho a pojď.
18: Tchos!
19: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
20: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
21: Rock Radio. Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Možná by se to ani nepoznali, ale ten konec, to už jsme byli my.
1: Guano Apes právě teďka dohrávají na Rock Rádiu. 17:37 k tomu a rokový odpoledne už tím pomalu, ale jistě je u svýho konce. Za chvilku už nás tady totiž vystřídá kapitán.
0: Vystřídá nás a samozřejmě v téhletý kajutě se bude hrát následující 2 hodiny podle vašich přání, takže můžete už začít psát a po 18. hodině i volat, vy víte kam, vy víte co. A my už jenom víme, s čím se rozloučíme. Budou tady Genesis, budou taky Bad Wolves, když už jsme před chvílí řešili ty zvířata, které jsou nebezpečné.
1: No takže by se mělo jmenovat Bad Lions.
0: No, 100%, ale pozor, největší zvíře někdy může být taková teta. Víš, zvlášť když je nesmrtelná a má oblečený kabát.
1: To já s tebou souhlasím.
0: O tom se ale poslechneme až za chvilku a zase se tady uslyšíme zítra. Tak
1: takže čus!
2: Tlačím,
3: ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro CS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz.

0: CZ, partner pro vaši zahradu.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
9: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
8: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zamíchej, ochotnej,
2: miau, miau, miau. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Podvečer začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Kriminalisté se začali zabývat toxickým odpadem na Šumavě. Policie přijala kvůli kontaminované lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vedení letiště Praha se bude zabývat dlouhými frontami. Ty se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo šengenský prostor. Ředitel letiště Radomír Lašák kvůli tomu na pátek svolal mimořádné jednání představenstva. Chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo dostatečně připravené na plné spuštění evropského systému vstupu a výstupu. I historické památky se někdy musí stěhovat. Například v Liberci posunou více než 100 let starou meteorologickou budku u radnice zhruba o metr dál od silnice. Město ji tak chce ochránit před poškozením projíždějícími auty, jak říká mluvčí Liberce Jana Kodymová.
9: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
8: Ojedinělou novorenesanční památku ze žuly, zlata a mědi teď opravují restaurátoři. Ozonová díra nad Antarktidou se v první půlce měsíce prudce zvětšila. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. To je zhruba o 5 milionů kilometrů čtverečních více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude nadále rozšiřovat. Tolik zprávy, hezký večer.
10: Rock Radio, počasí.
11: Tak, děkujeme Dominiku za ty zprávy, bacha na díry, a pojďme se podívat na předpověď počasí na zítřek, co nám tady předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Tak měli bychom očekávat oblačno až polojasno, výjimečné možnost přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty na 22, v 1000 metrech na horách pak stupňů 12.
12: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Začneme D55 a 51. a půltým kilometrem na trase Babice-Bzenec. Pozor, na vozovce se válí bedna, plastová dokonce. Je tam kvůli tomu neprojezdný levý jízdní pruh. Potom se podíváme na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze. Tam je nehoda dvou osobních aut. Na silnici 23 u obce Ořechov, okres Jihlava, je neprojezdná zpevněná krajnice díky havárii osobáku s busem. A ještě jednou do Prahy. Na parkovišti u ulice Prosecká v Praze havarovala dvě osobní auta. Tak pozor na to, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně prosím vás opatrně a doražte v pořádku.
13: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rock na vzání.
11: Horníci, máme 4 minutky po 18. hodině a je tu už konečně středa, je ho tam třeba a my tomuhle z tomu přísloví určitě dáme v našem pořadu rok na přání. Významu tohoto pořadu a samozřejmě vítá váš kapitán na vlnách slušní rokový muziky Jirka Vajgis. Pojďme vyplout, máme tu několik možností, jak řídit tuto loď, kterou samozřejmě řídíte vy, já to nechávám na vás. Buď mi volejte do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messenger a do mailu, no a začneme jak jinak než s bývalým kudrnáčem a vždycky romantikem Bonem Joem a peckou Living on a Prayer. Ať už žijete na modlitbách nebo ne, poslechněte si tuto píseň a během 3 a 3/4 minuty koukejte naskakovat na náš pirátský vářník, protože právě vyplouváme. Johooo!

0: Tak to byl Bon Jovi a Living on a Prayer. Přátelé, my se z modliteb posuneme na ryby. A dáme si tady přání hned Verči, která je státou právě na rybách a říká, pust nám tam něco od škvorů, ať nám to jde dobře na prut. Tak já doufám, že máte správnou návnadu a popřeju vám taky Petrův zdar, v tom je totiž k rybářství klíč. A přesně tuhle písničku si dáme.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Ty bláho, ten Nexus to dopadne do ucha jak samurajský meč, hele. Tak, teď si dáme zase nějakou pohodičku, aby jsme to jako prostřídli. Psal mi tady Slávek Drabant. Ahoj, Jirko, jestli se můžu připojit s přáním k písni. Od Protea poločas bych si dal, tak vás rád poslouchám, makám na baráku tady na Moravě. Máme krásný počasí na práci. No, to je dobře, to je dobře. Víš co, tak třeba jako spousta lidí by si řeklo, hele, je krásně, jak se vyvalím pupek, viď, ale pracant ví, že když je hezky, tak se musí makat. No a teď si dá makej jako poločas, takže si dejte přestávku, dejte si pivko, ať máte sílu na ten druhej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
6: To je úplně k sežrání.
7: Zastudena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Řekni třikrát, strč prst krk krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.

0: Známí to elektrikáři AC/DC Highway to Hell? No a po písni na přání, která teďka následuje, budou hrát R.E.M., tak aby jsme prostřihli tyhle mužský hlasy nějakým ženským, tak jsem tady vybral rovnou přání Jardy, který by chtěl zahrát nějakou Tariu, Turunen, samozřejmě jak jinak, a bylo by to pro všechny řidiče, co kroutějí vlastně kulatou lopatou, anebo co kroutějí řidítkama, prostě ať ovládáte jakýkoliv počet kol, prostě řídíte, tak všem pro pěkný den, aby byli v klidu a všichni v pořádku dorazili domů. K tomu se připojuju a dáme si Dead Promises, taková ostrá píseň, aby tady ta růžička úplně nevyschla mezi těma chlapama.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
11: Krůta, krůta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu.

0: proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdán.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Jo, to by se dneska při středě hodilo, takový blackout, že jo, nefunguje elektrika, televize. Co dělat, že?
1: Je středa.
0: No nic, dáme si další písni na přání. Lenka Svagrová napsala: ahoj, prosím o zahrání písničky od Trautenberga, Netáhlo pro mě a celou rodinu, skládáme 50 metráků uhlího, tak ať nám to utíká, než začne pršet. Určitě to vám přeju a nezapomeňte, že po práci legraci, a já jsem zapomněl, že dneska má svátek Ludmila. Tak všem Ludmilám vše nej a Hudlana posílám. No a než se rozjede Netáhlo, tak přátelé, máme dost času a je 18 hodin 46 minut. Kdo by dneska chtěl někomu ještě věnovat píseň přednostně a chtěl by to mít sichr, tak prosím vás, vymyslete opět jazyk pro časové znamení a nějakou tu situaci, třeba zrovna středeční, aby se to hodilo. No a já vám odměnou za to zahraju VIP píseň na přání. Pohoní je sedmý, jako vždycky.
2: Rok na přání. Rock Radio.
3: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: Tak to byly Penny a Shut Your Mouth a my ještě samozřejmě vsadíme jednu píseň do našeho roku na přání. Volal mi Dan, že je někde s Marianem a Rosťou a strašně by si dali Tory a Armageddon a samozřejmě k tomu se ještě Marian připojoval už ze včera, Marian Hradecký. Ahoj kapitáne, zahraj tam Tor a Armageddon mě a bráchovi Danovi, díky moc. Samozřejmě kluci, máte to tady u mě, no a vy všichni ostatní máte zhruba jako 4 minutky a 40 vteřin na to, abyste si vymysleli nějaký ten jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci. Samozřejmě pokud chcete, abych vám dnes zahrál na sichr po 7 hodině, třeba pro nějakou milou nebo pro někoho milého, to už je na vás. Tady je Thor a romantická píseň Armageddon.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je za necelé 2 minuty 7 hodin. Je středa. A vy posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na vzání.
2: Tak přátelé, dneska se to opakovalo, jako se to někdy v některých dnech stává. Vaše návrhy byly buď nedávno použity, a nebo byly zcela nepoužitelné. Nicméně, jako už minulou středu pro vás chystám nějaká ta erotická či sexuální moudra, tak začneme těmi lehčími. Krásný jsem se tady dočet. Sex je jako karetní hra. Když nemáš dobrého partnera, musíš mít aspoň dobrou ruku. A nebo Woody Allen, sex bez lásky je prázdný zážitek, ale ze všech prázdných zážitků je to ten nejlepší. Potom takový ty moudra, které jsou pravdivý. Milování je rozhovor dvou těl, který začíná tam, kde slova končí. A nebo na závěr, sexuální přitažlivost netkví v dokonalosti těla, ale v tom, jak bezpečně a svobodně se s druhým cítíte. To je krásný, přátelé. Tak, máme tu druhou půli roku na přání. Pojďme rovnou do toho. Na úvod samozřejmě nebude chybět starý netopejer Ozzy Osbourne s peckou I Just Want You. No a potom to záleží čistě na vás. Kdo mě zaujme, kdo to tady první trefí. Uvidíme, co zahrajeme. Každopádně bude to od vás.

0: Tak, přátelé, I just want you. Tak bych napísal na středu. Všecko se hodí, nedá se nic dělat. Tak, volal mi Ondra, že bych chtěl pro svýho syna, s kterým byl, který teďka oslovoval svůj první metalový koncert, byli na Arakainu. A já jsem říkal, a víš díky taky, komu toho syna máš? A on říkal, jasně, středa, vím, slyšel jsem Moudra, vemu si dneska k srdci, moje žena se jmenuje Nikola. A já říkám, dobře, tak něco pěkného zkážem. Tak milá Nikolko, samozřejmě tvůj milující muž Ondra na tebe myslí, už se řítí domů s tvým synem, ten si půjde brzo lehnout, protože stejně zítra stává do školy. No a vy si můžete užít nějaký pěkný okamžik. No a co bychom si tak dali? Já vidím, že Ondra, nebo slyšel jsem, že Ondra by chtěl zahrát nějaký nářez, tak večer to bude asi podobný. Tak já bych to viděl tak, že k zemi přibitej. Co je na to?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Tak to byly hospodský trubéři, nebo trubadůři, jak chcete, Dropkick Murphys a pečka Turn Up That Dial. No a teď si dáme nějakou tu romantiku konečně taky, že jo, při té středě. Tak Marcel myslel na naše středečníky všechny a chtěl by všem právě, co uznávají

0: Sukoradi.cz. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
1: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
1: A dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
1: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
8: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Zadarmo?

0: Nejsem si jist, vážení námořníci, jestli zrovna na tuhle píseň The Sound of Silence od Disturbed se dá krásně ploužit, ale pokud jste tak udělali, dobře tak a doploužit, odsucnout, jdeme si dát dogu. Přesně tak to vidí Bert z Příbrami, který mi volal a říkal, že by chtěl právě motorkářskou pecku Route 66 nechat zahrát Lukinovi se vzkazem, když tátovi pomůžeš na baráku, možná od něj tu motorku, kterou tak chceš, dostaneš, nebo aspoň malej příspěvek, že jo? Tak kluky, já myslím, že Bert je moudrý muž v tomto, že ti radí dobře. Tátovi pomož na baráku v každém případě, i kdyby z toho nic nekoukalo, protože táta je táta. A tohle je Route 66 a když se budeš hodně snažit v životě, tak se na ní taky jednou podíváš.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Duší vám dozněly krásné tóny pecky Killer Queen od božského Freddieho Mercuryho a kapely Queen. A posloucháte Rock Radio a samozřejmě váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co jsem dneska ještě neudělal, maila jsem neotevřel. Tak to hnedka napravíme, psala mi tady Marie, zdravě Maruško. Nazdar kapitáne, já bych chtěla zahrát moji oblíbenou Angel Song od Draymana. Díky moc a Majkuška. No jasně, to je od kapely Nothing More a David Draymond se samozřejmě podílel na téhle pecce Angel Song. Tak ať při vás stojí všichni andělé strážní i andělé rozkoše při té středě, tady máte kapelu Nothing More.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGR i BRDS.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
11: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yes,
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Kanadský romantik Bryan Adams oblažil vaše zvukovody s peckou Run to You. Jo, i vlastně při té středě je občas pěkný zahrát si na tu kočku a myš. Jeden honí, druhej chytá. Jeden loví, druhej utíká, že jo? A nebo naopak, každý jak to má. No a my si půjdeme zahrát k nějakému výročí. Volala mi Terka, mladá rockerka, která už včera pro svý rodiče a pejska chtěla nechat zahrát škvory, ale co mi neprozradila uličnice jedná, že rodiče včera oslavili 2 roky od svatby. Tak to je krásný, rodičům blahopřeji, máte slušnou dceru a hodnou. A ještě pro vás k tomu výročí bych chtěla Terka nechat zahrát od Dimitry My ještě nechcem jít. Tak to vám, rodinko, samozřejmě rád zahraju, ale měli byste jít. Terka by měla takhle při středě si jít už lehnout, no a rodiče by už měli jít oslavit to výročí 2leté při středě. Ech to v nějc.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Milé a vážené námořnictvo, nedá se nic dělat, já si nemůžu pomoct, furt mi to hází očkem na ty naše kukačky do krádiový. No to víte, středa ta postihne každého z nás. Taky já budu muset domů, no a čím se rozloučíme na závěr, rozloučíme se s trochou pepře, ať se vzepře, jak jinak. Psal mi Michal Kvínek, že by chtěl pro všechny, ať klapne všem ten zástrčkovej den, ať už doma nebo na pracovišti, tak to napsal Michal, zahrát od ministry Just One Fix. Já jsem rád, že tahle ta mnou avizovaná píseň a panem dramaturgem dosazená do našeho archivu celkem nedávno zapůsobila na vaše sluchovody a že se chytla. Takže s touto písní se s vámi loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Jako vždy přeju při středě všem, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl. No a já se na vás budu těšit zase zítra ve čtvrtek po 18. hodině tady na Rock Rádiu u Roku na přání. No a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Asi u nás není jedinec, který by neznal legendární song pánu Uhlíře a Svěráka, ve kterém se zpívá Byl to ten slavný den. Tak přesně ten mě napadl dnes ráno. Nesnad, že by k nám do Zlína zavedli elektrický proud. Fakt nejsme taková divočina a pár let už ho tu máme. Ale dnes přesně před 25 lety opravdu nastal protuzemský motorismus slavný den. Neděli 16. září 2001 přesně ve 14 hodin a 2 minuty se totiž Tomáš Enge stal prvním a doposud jediným Čechem, který odstartoval do závodu Formule 1. Aby tento okamžik měl punc něčeho opravdu výjimečného, stalo se tak na doslova kultovním okruhu v italské Monze. Ovšem, nebylo to úplně jednoduché, jeho modrý monopost stáje prost, totiž v tehdejší době úplně nevynikal spolehlivostí. Sám na to vzpomínal, že nejdřív exnul motor, pak převodovka a ve finále elektronika. V kvalifikaci si běžel pro náhradní auto, když to ostré zaslo, ale nakonec nejelo ani to. Takže byla vysoká pravděpodobnost, že v závodě cíl neuvidí. Nakonec ale byl Tomáš klasifikován na 12. místě, když výhru bral poprvé v kariéře Juan Pablo Montoya. Tomáš Enge pak odjel ještě závod ve Spojených státech a nedojel v Japonsku, čímž se jeho kariéra v F1čkách uzavřela a zatím nikdo jiný na Toma nenavázal. Prostě 16. září 2001 byl to ten slavný den, kdy formulí byl provezen Tomáš Enge.
0: Rock Radio Moto Keci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Na kraji pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu zlehýnka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu.

Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

našej tmou a jim připadá kysem otevřou. K zemi se řítí jeden z nich, skok poslední z posledních. Vešla smrtka dál bez pozvání, s kosou ve vaku

Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
4: Kde? To nešlo stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
3: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
5: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
3: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
6: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
7: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
7: Labutě.
5: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no. Tak představím.
1: Nech toho!
2: Pavle v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to? No, mě řekni, čím to mě teda zajímá, no. Čím to je?
1: Tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

nejsem zklamanej, ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Sick.

Texture's Bridge.